železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Prokolíte s vámi, Jarek přeje krásný poslech a máte chuť na pizzu, tak třeba i právě teď ji můžete získat. Ano, posloucháte Rádio Krokodýl a právě teď můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. Stačí nám napsat, kde právě Rádio Krokodýl posloucháte. Jste právě teďka ještě v kanceláři, jste někde ve skladu, v dílně, ve fabrice, v obchodě, někde, kde nás právě teď hladíte, napište nám, dejte nám vidět, Krokohlídka může pak dorazit klidně i za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. Přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. A tak pište právě teď na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi. Možná právě u vás naše krokohlídka zazvoní telefonem a doveze vám skvělou pizzu z krokodýla. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýl s vámi, Jarek přeje hezký poslech, další hity připraveny jsou a připravený i kolega Jirka, ten bude šlapat na kole. Ano, moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole přímo ze studia Krokodýla v centru Brna a pojede do prodejny Element Store u M Paláce a vy tipujete, za jak dlouho to zvládne. A pozor, nejede žádný závod, pěkně pohoda, normálním výletnickým tempem a nebude to jen tak. Po cestě musí udělat několik úkolů, bude dělat selfiečka a zastavovat na známých místech v centru Brna. Fotit se musí u Petrova, na Zelném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku, na Hlavním nádraží a nakonec dorazí až do cíle na prodejnu Element Store. Vaším úkolem je tipnout, jak dlouho mu to bude trvat, jak rychle to zvládne. Svůj tip pište v minutách a sekundách a pošlete to na e-mail studio@krokodil.cz. Připište i telefon na vás a pak už jenom poslouchejte Krokodýla. Třeba právě vy vyhrajete nové horské kolo za 35 000. Držte vlnu Krokodýla, vyplatí se to.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift.

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a celou Jižní Moravu. Let's come together. Největší hity mixujeme s těmi nejnovější.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

pomůže. Rádio, které pomáhá.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

jak sprintuje čas. Ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas, ať zůstane věčných i těch pár chvil.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům.
2: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
3: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
4: Kde jste všichni?
3: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.

0: Hezké dobré ráno, o to hezčí a lepší, že je páteční. Ano, máme pátek 15. května, poslední pracovní den 20. týdne. Žofy dneska slaví svátek. Ze studia Rádia Krokodýl dobré ráno přejeme. Katka už chystá zprávy na 6. hodinu. Co tam určitě zmíní, no, tak doufám si říct, že to, že právě dneska začíná hokejové mistrovství světa. Mimochodem v roce 2005 čeští hokejisté vyhráli po 5 letech 69. mistrovství světa v ledním hokeji, 5. titul mistrů světa. No a okolností to bylo velmi, velmi sledované mistrovství, protože v tom roce stávkovala NHL a tenhle turnaj byl v podstatě největší za celý rok, tak bylo hodně sledovaný. Tak samozřejmě, že i my to dneska budeme sledovat. Co dnešní počasí, Žofie, mokrá Žofie, to taky určitě probereme, zatím přehánky máme teď jak kde, odpoledne by snad měly ustávat. Co se týče silnic, pokud ani v téhle chvíli vyrazíte, máme tady jednu drobnou nehodu na Blanensku, na příjezdu do svaté Kateřiny od Klepačova bouralo osobní auto, nehoda je s únikem provozních kapalin, tak prosím, jeďte tam tudy opatrně, jinak by to snad mělo být bez problémů. Taky vám dneska po ránu představíme výherce Šperku, který se u nás dal vyhrát také v souvislosti s májovým rozdáváním květin. No, máme toho pro vás připraveno dost. Tak se nechte bavit. Dobré ráno, dobrý den.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 8 minut po půl šesté, pojďme si říct, jak to dneska bude vypadat s počasím. Převládat bude zataženo, případně oblačno ráno a dopoledne se téměř na celém území občas vyskytne déšť. Odpoledne, večer a v noci očekáváme už jen menší možnost přeháněk. Nejvyšší odpolední teploty by měly být mezi 12 až 15 stupni. Takže deštníky pro jistotu dneska raději sebou. Dobré ráno.
2: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
5: Tak pojďme.
6: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluiconecto.cz.
0: Rádio Krokodýl.
9: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hit.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: To je ale krásné ráno. Co se týče počasí, nic moc, ale krásné, protože je páteční. Ano, máme pátek 15. května. Žofie dneska slaví svátek. A ze studia Rádia Krokodýl dobré ráno a úspěšný start do nového dne přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné ráno. Říká se počúraná Žovka.
0: No, pochcená Žovka, no. Já jsem to nechtěl jako říkat už o půl šestý, ale říkal jsem si,
1: to
0: jestli
1: sedí,
0: to přijde nebo ne.
1: Ale sedí to, perfektní. No, až jinak moc. Ode dneška po dva týdny budeme mít o zábavu postaráno. Startuje hokejové mistrovství světa a Češi dnes nastoupí proti Dánsku. Víc informací za chvíli.
0: Co si dáme po šesté? Ray. Cindy Lauper. A bude taky Eva Farna. Co nás čeká, co se týče počasí, tak podle meteorologů má být dneska zataženo, případně oblačno ráno a dopoledne se na téměř celém území občas vyskytne déšť. Odpoledne, večer a v noci se očekává menší možnost přeháněk a nejvyšší odpolední teploty mezi 12 až 15 stupni.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Krajský soud Brně dnes vyhlásí rozhodnutí v případu Igora Krajčoviče, který podle obžaloby prodával námořní jachty, jež mu ale nepatřily. Škoda je asi 82 milionů korun. Muži hrozí za několik trestných činů až 10 let vězení. Muž vinu odmítá.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: S omezením musí počítat řidiči na hlavním silničním tahu ve Znojmě. Dnes se opravy z Vídeňské ulice přesunou na Pražskou. Zavřený bude jeden jízdní pruh na Pražské, ale i Sokolské ulici. Zachovaný bude provoz ve směru od Jihlavy.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Třebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace už sedmého lékaře. Pravidla pro poskytování podpory se ale možná změní. Vzniknout má pracovní skupina. Program určený k udržení dostupné zdravotní péče ve městě má Třebíč od roku 2023.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté vstoupí dnes ve Friburgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Překvapivý semifinalista loňského mistrovství světa. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Na úvod turnaje čekají svěřence kouče Radima Rulíka dva zápasy ve dvou dnech. V sobotu nastoupí proti Slovinsku.
3: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
4: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
5: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
4: Využijte naší nabídku do konce června.
5: Vaše brána k novému bydlení.
4: Sledujte Eastgate Brno.
6: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dneska bude společně s námi hlídat a sledovat silnice. Martina má slovo.
7: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Zatím nemáme hlášené žádné dopravní nehody. Provoz už sílí na D1 u Brna mezi exity 190 a 196 ve směru od Prahy. A doprava narůstá také před Lipůvkou na hlavním tahu ze Svitav na Brno, kde je kolona od Lažan. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 6. hodině ranní a přejeme dobré ráno.
1: Krásné ráno a vy se stále můžete zapojit do naší nové soutěže o horské kolo, tak zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude, ale bude. Podívej, jak jsem vycvičila tebe.

0: Kalendárium Rádia Krokolíl.
1: 6 hodin 10 minut k tomu, co přinesl zajímavého 15. květen toho kterého roku, tak například v roce 1323 proběhlo založení kláštera cisterciaček na Starém Brně. Také můžeme zmínit rok 1891, kdy byla v Praze zahájena jubilejní zemská výstava, která trvala až do října roku 1891 a navštívilo ji přes 2,5 milionu návštěvníků. Když se podíváme blíže k současnosti, tak v roce 1951 v Praze u Apolináře byla otevřena první protialkoholní záchytná stanice v Československé republice a zároveň na světě. V roce 1969 vyšlo první číslo komiksu Čtyřlístek. Pro děti takřka kultovní záležitost. V roce 1996 proběhla premiéra českého Oscarového filmu Kolia režiséra Jana Svěráka. A v roce 2005 čeští hokejisté vyhráli po 5 letech na 69. mistrovství světa v Rakousku 5. titul mistrů světa. Co zmíníme ze světa? Tak například můžeme zmínit rok 1905, kdy bylo založeno město Las Vegas, kdy se vydraželo 110 akrů, tedy žádná celá 45 kilometrů, které se později staly centrem města. V roce 1918 skončila finská občanská válka. No a když se mrkneme hodně k současnosti, tak v roce 2018 byl otevřen kontroverzní 19 kilometrů dlouhý Krymský most Vladimírem Putinem pro osobní silniční dopravu. A před dvěma lety, v roce 2024, byl spáchán atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Kdo dneska slaví narozeniny, tak například tady mám zpěváka Tomáše Kluse, který dneska slaví kulaté 40. narozeniny. Kdo dneska slaví svátek, tak předpokládám, že už jste to zachytili, ale dneska slaví svátek Žofie. Jinak je významný den a to den rodiny, je to Mezinárodní den rodiny. Dnes je také Světový den proti mozkové mrtvici. No a co říká pranostika? Svatá Žofie políčka často zalije. Ano, zalívá je i dnes. Pokud dneska slavíte i vy, tak my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokolíl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokolíl.

0: 6.20, to je přesný čas, jak máme venku, jak kde. Máme tady přehánky, které se k nám blíží od jeho západu a vypadá to, že během dopoledne nám asi bude pršet. Ostatně meteorologové to předpovídali a předpovídají. Odpoledne, večer a v noci už to bude jenom menší možnost přeháněk. A nejvyšší odpolední teploty mezi 12 až 15 stupni.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Jihomoravští policisté v souvislosti s nadcházejícím sjezdem sudetských Němců v Brně evidují 5 případů výhružek organizátorům, vyhodnotili je jako přestupek. Sudetoněmecké krajinské sdružení pořádá sjezd v Brně od 22. do 25. května. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být ráno v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je také školy. Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před mletým vepřovým masem, které obsahovalo salmonelu. Podle údajů na balení maso pocházelo z Polska. V prodejní síti už se nenachází. Krajský soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Skuhravého. Muž podle insolvenčního návrhu dluží asi 8,5 milionu korun, které není schopen splatit. Soud mu povolil oddlužení. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi.
9: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro tu Lamour Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
16: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
17: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
18: Aha.
17: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
18: A co SSB?
17: SSB? Co je SSB?
18: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
17: A to je nějaká nová investice?
18: To je stavební spoření od Buřinky.
17: Aha, a kde se to dá stáhnout?
18: No normálně v Georgii.
19: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
20: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
21: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Horské kolo za 35 tisíc pro vás máme, cesta k němu je velmi jednoduchá. Kolega Jirka Wiener vyrazí na kole přímo od nás ze studia Rádia Krokodýl a pojede do prodejny Element Store u M-Paláce. Ale pozor, během té cesty bude mít několik zastávek a úkolů.
2: Bude se fotit, a to u Petrova, na Zeleném trhu, u Krokodýle na Staré radnici, taky na náměstí Svobody a na Hlavním nádraží, a pak vyrazí do cíle své cesty, tedy na prodejnu Element Store.
1: A vaším úkolem je tipnout, za jak dlouho to zvládne. Své tipy s měkkým i pište na mailovou adresu.
2: Na konci tvrdí teda tipy.
1: Jo, ale hele, to, co říkáme, k něčemu je. Až dneska přišel první tip s tvrdým i, jinak jsou všechny s měkkým teda jako. Nebudeme jmenovat. Posílejte to na studio@krokodil.cz, taky přepište telefon na vás. A musím zdůraznit, že první přesný tip vyhraje. Proč to říkám? Protože dneska jsem zjistil, že už tady máme dva tipy se shodným časem.
2: Tak samozřejmě, kdo je první, vyhrává, to je jasný, ne? Tak.
1: Hodně štěstí!
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, zdravíme na silnice, kde se nám co děje. Máme tady nehodu na silnici 150 u obce Ludíkov na Blanensku. Je tam nehoda nákladního s osobním autem, na místě jak policisté, tak i hasiči. Protože tam je to i s únikem provozních kapalin, tak tam prosím dejte pozor. Jinak zaznamenala jsi tu včerejší kolonu na D1 od Prahy?
2: Ano, těch 50 kilometrů, super to muselo být.
1: No to bylo odpoledne, když byla nehoda. Ještě předtím dopoledne to bylo kolem 70 kilometrů, protože v Rakousku a v Německu byly státní svátky a to jezdilo všechno přes nás. Jinak housne nám doprava na D1 ve směru k Brnu, ale zdržíte se v podstatě až někde od Ostrovačic a je to pomalejší provoz, nikoli stojící kolona. Přejeme šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4 minuty po půl sedmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, kdo je to bandita.
3: Bojuje. On bojuje, protože je zlej a celý město zachrání superhrdina. Voják, který všechno město zničí, ale superhrdina všechno zachrání.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: 8 minut po půl 7 má pro vás na Krokodýlu Katka připravené stručné zprávy.
1: A tundavý, jaké nás čeká počasí.
0: Deštivé, prší nám hlavně na jih od Brna. Vypadá to, že se to blíží i přes město Brno a půjde to dál. Tak to meteorologové taky předpovídali. Odpoledne, večer a v noci ty srážky budou menší. A teploty 12 až 15 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno, dnes začíná festival Open House Brno, zpřístupní lidem zajímavé stavby, letos celkem 132 budov. V Brně na Dominikánském náměstí se dnes koná Den linky 155. Záchranná služba zájemce naučí základy první pomoci. Lidé si budou moci vyzkoušet hovor na tísňovou linku. Součástí je i ukázka biohazard týmu, což je speciální složka určená pro péči o pacienty s vysoce nakažlivou nemocí. Sněmovna se včera hlasy vládní koalice postavila proti sjezdu sudetoněmeckého krajinského sdružení v Brně a vyzvala ke zrušení akce. Předák sudetských Němců Bernd Posal to označil za frašku. Podle organizátorů festivalu Meeting Brno, kteří sdružení do Brna pozvali, se akce příští týden uskuteční. Česká fotbalová reprezentace plánuje za týden zveřejnit nominaci na sraz před mistrovstvím světa a následné přípravné utkání doma s Kosovem, které odehrají 31. května v Praze. Hned po zápase a těsně před odletem na závěrečný turnaj oznámí trenér Koubek finální kádr pro šampionát. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jé!
7: Jé!
8: Jipi, jipi!
9: Jé!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
6: Královna omáček míří na Hrad.
7: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
6: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
7: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
6: Kapacita omezena.
7: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
8: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Tohle jsou Black Eyed Peas na Krokodilu.
1: Hledají lásku?
0: My jdeme hledat kolo.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Proč jdeme hledat kolo? Protože dneska nás čeká velká jízda Brnem na kolech, bruslích, koloběžkách, longboardech, jednokolkách. A to za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl.
3: Připomínáme, že startujeme z Moravského náměstí, projdeme centrem přes náměstí Svobody až do Králova pole a pak zpátky. O bezpečnost celé akce se jako vždy postará městská policie Brno.
0: Takže kdy a kde? Dneska na Moravském náměstí a odjezd je v 19 hodin, tak se pojďte protáhnout.
4: Děkujeme vám.
5: Děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Romantickou komedii Rozum a cit nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Představení Uf ten život, táta už nemůže, nabízí divadlo Radost v 18 hodin.
0: Radio Krokodýl.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Bude 7 hodin, máme pátek 15. května, Žofie dneska slaví svátek. Katka nachystala další zprávy, tentokrát na 7. O čem pak budou?
7: Hezké ráno, dětské hřiště na obilním trhu v Brně čekají úpravy, podrobnosti za chvíli.
2: Co si dáme po 7. Bruno Marsa Rosy a paté a paté. Dáme taky Sonic. A bude i slza. A bude 7 za 3/4 minuty.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Během dne by to mělo být s přeháňkami dešťovými, někde víc, někde míň, a během odpoledne, večera a noci to bude ustávat. Co se týče teploty, tak teď máme třeba v centru Brna 10 stupňů, Břeclav hlásí taky 10, Vyškov 9,5, Žďár nad Sázavou 6,5. Odpoledne mezi 12 až 15 stupni.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Dělníci začnou s obnovou dětského hřiště na obilním trhu. Přibudou nové herní prvky, pítka i vodní mlžítka pro osvěžení v horkých dnech. Děti si po úpravách užijí třeba skluzavky, houpačky, pískoviště nebo lezeckou stěnu. Práce potrvají do konce srpna.
1: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
7: Znojmo dnes hostí celostátní zahájení 22. ročníku Festivalu muzejních nocí. Na slavnostní program naváže Znojemská muzejní noc, věnovaná hlavně letošnímu 800. výročí povýšení Znojma na Královské město. Do festivalu se pak postupně zapojí 208 českých a moravských měst a 600 institucí.
1: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
7: Stavební práce na celkové modernizaci Svitavské nemocnice výjdou na téměř 1,5 miliardy korun, včetně DPH. Cena vzešla ze soutěže, do níž se přihlásilo 6 účastníků. Projekt je rozdělený na 3 etapy. První by mohla začít v polovině letošního roku. Úplné dokončení se očekává v roce 2030.
1: Hokejové mistrovství světa na Rádiu Krokodýl.
7: Čeští hokejisté si včera ve Friburgu poprvé vyzkoušeli na tréninku led arény, v níž odehrají všech 7 zápasů základní skupiny B mistrovství světa. Prvním soupeřem bude dnes večer Dánsko. Trenéři zapsali na soupisku prozatím 22 z 25 hráčů, kteří se dostali do finální nominace. Figurují na ní 2 brankaři, 7 obránců a 13 útočníků. Počkat si musí Kváča, Ščotka a Mandát.
9: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
10: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
11: Eastgate.
12: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
11: Využijte naší nabídku do konce června.
12: Vaše brána k novému bydlení.
11: Sledujte Eastgate Brno.
13: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Dobré ráno, vyrazíme zkontrolovat silnice, které jsou dneska výrazně klidnější, než tomu bylo včera. Slovo má Martina.
5: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 je nesouvislá kolona před Brnem ve směru od Prahy od 180. kilometru. Na D1 zpozorněte ještě na 152. kilometru směrem od Prahy na Brno. Stojí tam v pravém pruhu porouchané nákladní auto. Na trase ze Svitav na Brno čekejte kolonu v úseku mezi Lažany a Lipůvkou. A na Blanensku na výjezdu ze Žďárné ve směru na Ludíkov bouralo osobní auto s kamionem. U nehody zasahují záchranné složky, projíždí se tam kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
2: Martino, děkujeme, pojďme ještě na jich od Brna. Pokud pojedete od Syrovic ve směru do Ořechova, tak se tam řeší nehoda dvou osobních aut. Tak dejte pozor.
14: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 4 minuty po 7 hodině raní připravujeme dvě vstupenky na promítání animované komedie s názvem Farma zvířat. Za co to budeme nabízet?
1: No, čeká vás soutěž s brněnským Hantecem, tak si ji nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude. Ale bude. Podívej, jak jsem vycvičila tebe.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 12 minut k tomu, ve hře jsou v téhle chvíli tady u nás na Krokodýlu dvě vstupenky na promítání animované komedie s názvem Farma zvířat. Bude se to promítat v kině Lucerna v neděli ve 14 hodin a 45 minut.
2: Jestli máte zájem, tak voláte hned teď studio Krokodýla 603 103 103.
1: Vypadá, že někdo zájem má. Kdo pak Krokodýl, dobrý den? Aha, dobře, tak ten telefon.
2: Klasika.
1: Klasika. Jsme si zapípali, tak Žanek se ptá, cože dneska máte uhodnout?
3: Gomity, co jsou to vysypaný réče?
1: Vysypaný réče, co to může být?
2: Je to hodně nepříjemná záležitost.
1: Ano, mně se to nikdy nestalo, musím říct, jak jsem se zamyslel.
2: Mně to
1: zamyslel.
2: Taky ne.
1: Tak holkám se tohle často nestává. Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Kdo pak se nám dovolal?
4: Tereska.
1: Teresko, kolik je ti roku?
4: 10.
1: Hezký. Do kolikáté jdeš třídy?
4: Do páté.
1: Do páté, pěkný. Prosím tě, Teresko, slyšela jsi otázku?
4: Ještě ne.
1: Žanek se ptal, co to jsou vysypaný réče. Tak poslouchej, my jsme se zeptali i Brňanů.
5: No tak to jsou vysypaný réčata.
6: Bez zuby.
7: Réče, ale vím, zuby pryč.
2: Ano, bylo to tam.
1: Zazněla nám to tam. Tak víš tu správnou odpověď, co to může být?
4: Vysypaný rajčata.
1: No, tak zkus to druhý, co tam bylo, prosím tě.
4: Vysypaný zuby?
2: Já myslím, že to můžeme uznat.
1: Kdo pak tam na tebe dohlíží?
4: No, teď nikdo.
1: Počkej.
2: Nikdo, tak to jsi fakt ale
1: žádnej šikula. Taťka, žádná mamka v okolí, ty takhle sama s náma soutěžíš, jo?
4: Ano, já jsem sama ve škole.
1: Jo, ty už nám voláš ze školy. Prosím tě, já jsem ještě vlastně nepustil Žanka, musíme si ho pustit, aby nám řekl, jak to s těma zubama teda je.
3: Vysypaný réče jsou vyražené zuby.
1: Koho sebou vezmeš na farmu zvířat v neděli?
4: Asi mámu.
1: Mámu, ta bude mít radost. Tak gratulujem, nezavěšujem, se hezky, ahoj.
0: Pa. Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Celine Dion, I'm Alive na Krokodýlu v 7 hodin 20 minut. Máme tady přeháňky, celkem intenzivně teďka v Kyjově a jde to směrem nahoru. V Brně teď máme přeháňku, ale za chvilku by měla ustat. Jinak by to mělo ustávat hlavně odpoledne, večer a v noci, to bude menší možnost srážek. Nejvyšší dnešní odpolední teploty mezi 12 až 15 stupni.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Na 15 místech v historickém centru Brna skončila výměna výsuvných sloupků, které brání vjezdu do pěší zóny. Kromě aut bez povolení automaticky rozeznají i vozy záchranářů a vpustí je dovnitř. Odchytová služba brněnské městské policie vyjížděla v úterý ráno na třídu kapitána Jaroše. V centru města se totiž pohybovala srnka. Po lapení se projela autem a strážníci z hasiči vypustili v lesích u brněnské přehrady. Přírodní rezervaci u dánského ostrova Anholt uvízla velryba. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí uvedla, že keporkak uhynul už před nějakou dobou. Tamnější média se domnívají, že je to zachraňovaná velryba Timmy. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová 7-5-6-0 a vyhrály 17. zápas v řadě. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Bydlení s Krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s Krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Rádio Krokodýl.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
3: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluiconecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluiconecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluiconecto. www.fluiconecto.cz.
6: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: máj, lásky čas.
1: Každá soutěž má své vyvrcholení, své předání cen vítězům. Ano, u nás se soutěžilo o nádherné kytice a také o luxusní šperk, a to náušnice v hodnotě 20 000 korun od Korbičky.
2: No a stačilo napsat originální vyznání své lásce. Nejvíc nás zaujala posluchačka Katka z Hodonína, budoucí maminka, no a krokodýl vyrazil na předání tohoto šperku přímo u Korbičky.
3: Krokodýláci, tak je to tady, začíná předávání a vrchol naší májové soutěže.
4: Takže já vás moc zdravím, jmenuji Luboš Korbička, dneska jsme u mě v ateliéru šperku na Rybníčku a dneska předáváme nádherné náušnice s obchamárenými výherkyni Katce, tak doufáme, že budou dělat radost a že se budou moc líbit.
3: Katku tady máme, tak Katko, dochází k tomu předávání, co na to říkáte?
5: Moc děkuju, jsou krásné.
3: Vy vlastně máte těsně před porodem, že jo?
5: Ano, za týden ve středu.
3: Pojďte nám říct, jak jste soutěžila.
5: No, napsala jsem, že čeká miminko a že ho mám teprve v břiše, ale už ho moc miluju, už se ozývá, brácha se na něho moc těší a my všichni. A že vlastně se dává mamince nějaký dárek po porodu, že bych taky nějaký ráda, ale není to tak důležité, že důležité je, aby byl zdravý.
1: To si myslím, že asi to nejzásadnější. Tak tedy Katka z Hodonína je vítězkou naší májové soutěže a odnesla si náušnice, které chtěla Katka.
2: Je to tak, ale nechtěla bych být před porodem, to už jsem si dvakrát odbyla.
1: Tak ještě jednou gratulujem.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Na silnice vyrazíme společně s Martinou.
6: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 je nesouvislá kolona před Brnem ve směru od Prahy od 180. kilometru. Na D1 zpozorněte ještě na 152. kilometru směrem od Prahy na Brno. Stojí tam v pravém pruhu porouchané nákladní auto. Na trase ze Svitav na Brno čekejte kolonu v úseku mezi Lažany a Lipůvkou. A na Blanensku na výjezdu ze Žďárné ve směru na Ludíkov bouralo osobní auto s kamionem. U nehody zasahují záchranné složky, projíždí se tam kyvadlově.
1: Pozorujte na Brněnsku u Ořechova ve směru Ocerovic, kde se srazila dvě osobní auta, projíždí to kyvadlově. A v Brně křižovatka ulic Veveří Konečného náměstí došlo k nehodě. I tam počítejte se zdržením v kratší koloně.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, čím rodiče sekají trávu.
3: Sekačkou. Nějakou sekačkou, která má motor.
4: Sekačku, která má kol.
5: A sekačka, která se takhle drží
6: a jezdí po trávě.
7: Já to vím. Víte čím? Já jsem našel nějakou takovou sekací motorový auto na ovládání.
8: Sekačkou.
1: Buď to sekají sami, nebo robotickou sekačkou. Soused má robotickou, on tam jako jezdí a občas tak jako, to tak jako člověk lehulince slyší, jak to jezdí a seká tak. On tam má samozřejmě vymezený prostor, kam může, kam nemůže.
2: Ano.
1: A občas slyším takový, ty vole, kam jsi to zajelo? Robot dobrý, ale odsaď pocaď.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Whitney Houston na rádiu Krokodýl 3 minuty před 7:45. Jak máme venku? Deštivo. Máme tam přehánky, které by během dne měly ale ustávat a večer a v noci by to mělo být v podstatě už bez deště. Co se týče teplot, tak ty nám stoupnou na nějakých 12 až 15 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Jihomoravští policisté v souvislosti s nadcházejícím sjezdem sudetských Němců v Brně evidují 5 případů výhružek organizátorům. Vyhodnotili je jako přestupek. Sudetoněmecké krajanské sdružení pořádá sjezd v Brně od 22. do 25. května. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je také školy. Výzkumníci v Thajsku identifikovali dosud neznámý druh dinosaura, byl největší v jihovýchodní Asii a vážil přibližně tolik jako 4 sloni afričtí. Nově identifikovaný sauropod, bíložravý dinosaurus s dlouhým krkem, měřil na délku asi 27,5 metru a vážil zhruba 30 tun. Krajský soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Skuhravého. Muž podle insolvenčního návrhu dluží asi 8,5 milionu korun, které není schopen splatit. Soud mu povolil oddlužení. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16. 30. LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
6: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
8: Tvůj pocit po projektu?
9: Jipi!
10: Jo!
8: Jé!
9: Jipi, jipi!
10: Jí!
8: Hornbach, s námi to zvládnete.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
17: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
18: No je to nejlepší po ránu.

0: dámy a pánové, blbec nakonec.
1: Za 9 minut bude 8. Katko, poprosím upřímnou odpověď. Stane se ti občas, že zaparkuješ jako debil?
2: Jako moc často ne.
1: Ale občas se to stane.
2: Tak jako stalo se to.
1: Jasně.
2: Výjimečně.
1: Jasně, rozumím. Mně se to taky občas stane. Jako jsou okolnosti, kdy zkrátka musíte, tak tam dám blikače. Nejlépe tam dám ještě telefon na sebe, kdybych opravdu jako někoho blokoval. Včera jsem jel domů a potřeboval jsem nafoukat kolo u auta. Přijel jsem k benzince u nás v Kuřimi, nebo kousek od nás teda v Kuřimi, a přímo u toho foukacího místa stál nákladák, jako hodně velký nákladák. Říkám, aha, kde je řidič? Tak jsem šel dovnitř té benzinky a tam paní, přijete si? Říkám, no já prosím vás hledám řidiče od toho nákladáku. Aha, no ten tady není. Říkám, a někde bych ho našel? Říkám, to nevím. Říkám, super. Asi si šel nakoupit, tam jsou vedle dva, vlastně tři obchody. Dobrý, no, tak jsem chvilku stál. Po 10 minutách stání už mě jako fakt nebavilo, tak jsem se podíval a to bylo celkem dost patrná název té firmy, nebudu ho říkat, protože oni za to asi nemůžou, koho zaměstnávají. Tak jsem zavolal a říkám, dobrý den, prosím vás pěkně, mám takový problém. Chci na benzince tady napoukat kolo a stojí tady někdo jako opravdu ichtyl. Potřeboval bych, kdybyste mu zavolali, aby odjel. A víte SPZ-ku? Říkám, jasně vím, tak jsem nahlásil SPZ-ku a paní říká, aha, no tak na něj já telefon nemám, ale já zavolám jeho nadřízenému, on mu zavolá. Čekal jsem 10 minut, nic. Po 10 minutách jsem tam zavolala znova a paní říká, no oni ho zhání, oni ho nemůžou sehnat. A po dalších 10 minutách přišel pán ve vestě, už se blížil zdaleka, řekl, že to bude on, nesl si nákup.
2: Pohoda.
1: A normálně mlčoch, neřek ani popel. Přišel k tomu autu, začal to skládat nahoru, padalo mu to, takže to skládalo velmi dlouho. A já říkám, už tam můžu najet na to místo na foukání? Nic. Říkám, parkuje se tady dobře, když tak jako odejdete a blokujete to pro ostatní?
2: Nic.
1: Nic. Říkal, tak občas mě učili třeba, že bych řekl jako sorry, nebo stát se to může. Nic. Takže prosím vás, stane se to každému, že parkuje jako debil, ale slovíčko promiňte nebo sorry by mělo být v základní výbavě.
2: To vymizelo.
1: Prosím vás, buďme na sebe hodní. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Bílo, Fanglo, mával Kinen tady u nás na Radiu Krokodýl a domával 2,5 minuty před 8 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Radio Krokodýl.
3: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.

0: Mě německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Za necelou minutu bude 8 hodin, krokodýl budou zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Dnes startuje hokejové mistrovství světa. Češi nastoupí proti Dánsku. V podrobnosti ve zprávách.
1: Co si dáme o 8? Purple Disco Machine. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Bude i David Guetta, tedy Swim, Satous and I. A z těch českých dáme bohnouty. Jak to venku vypadá, ale hlavně bude vypadat s počasím, tak dneska by to mělo být dopoledne s přehánkami četnějšími. Ty by nám ale měly ustávat a večer a v noci už to bude v podstatě úplně bez srážek. No a co se týče teplot, tak ty dnešní by měly vystoupat na 12, maximálně 15 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je 8, hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Krajský soud Brně dnes vyhlásí rozhodnutí v případu Igora Krajčoviče, který podle obžaloby prodával námořní jachty, jež mu ale nepatřily. Škoda je asi 82 milionů korun. Muži hrozí za několik trestných činů až 10 let vězení. Vinu odmítá.
4: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
2: S omezením musí počítat řidiči na hlavním silničním tahu ve Znojmě. Dnes se opravy z Vídeňské ulice přesunou na Pražskou. Zavřený bude jeden jízdní pruh na Pražské, ale i Sokolské ulici. Zachovaný bude provoz ve směru od Jihlavy.
4: Rádio Krokodýl. Třebíčsko.
2: Třebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace už 7. lékaře. Pravidla pro poskytování podpory se ale možná změní. Vzniknout má pracovní skupina. Program určený k udržení dostupné zdravotní péče ve městě má Třebíč od roku 2023.
4: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
2: Čeští hokejisté vstoupí dnes ve Freiburgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Překvapivý semifinalista loňského šampionátu. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Na úvod turnaje čekají svěřence kouče Radima Rulíka dva zápasy ve dvou dnech. Zítra nastoupí proti Slovinsku.
5: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
6: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
7: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
6: Využijte naší nabídku do konce června.
7: Vaše brána k novému bydlení.
6: Sledujte Eastgate Brno.
8: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Novinky ze silnic má pro nás Martina.
9: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na křižovatce ulice Veveří a Konečného náměstí došlo k nehodě dvou osobních aut, zasahují tam záchranáři, počítejte se zdržením v kratší koloně. Na D1 je silný provoz mezi Holubicemi a Rohlenkou mezi 210. a 207. kilometrem ve směru od Vyškova na Brno. Ve směru od Prahy na Brno se zdržíte od Ostrovačic od 180. kilometru až k místu omezení na 196. kilometr. Skoro 5 kilometrů má kolona před Lipůvkou na trase ze Svitav na Brno. Na Vyškovsku ve Slavkově u Brna v Tyršově ulici ve směru z centra došlo ke srážce osobního auta s motorkářem. Držíte se nárazově v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jedničky a nuly se skrývají v tom čísle.
1: Ano, 101 tisíc korun, tolik nabídneme za náš krokodýlí zvuk už za pár minut, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Zase jedna falešná, povídá host při placení útraty 100 korunů. Ale vždyť je pravá divý sečišník. Není, je falešná. Opouští mě, když ji nejvíc potřebuji.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Musím se přiznat, baví mě vaše telefony. Zvoní to, zvednu. Radio Krokodýlí, prosím. Dobrý den, čekám na zvuk. No tak čekejte.
2: Ano, doporučuji ještě čekat, protože linka je zablokovaná a 603 103 103 můžete volat právě teď. 101 tisíc ve hře.
1: Žádné drobné k tomu, jo? Je to krásný, kulatý 101 tisíc. Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady je Pavel.
1: Nazdar, Pavle, jaký máš program na víkend?
3: No, na víkend, no, je to uplakaný počasí, něco se bude dělat, no, pomalíčky.
1: Jo, tak třeba zalez do postele s knížkou.
2: A hokej.
1: Hokej.
3: Hokej, no víte to, no vlastně dneska začíná mít rozpí, že jo?
1: Přesně tak, přesně tak.
3: Takže budem fondit veselé, no.
1: Budem, no. To by se zapíjelo se 101 tisíci v kapse.
3: No, bylo by to bomba, no.
1: Tak Pavle, co je to za zvuk?
3: No, pak podle mě, já si myslím, že by to mohlo být pinkání míčkem. Stolní tenis. Badminton, prostě pinkání míčkem.
2: No tak jenom jedno můžeme vybrat.
1: Omlouvám se, no, ale tak. Badminton a pingpong jsou dvě dost rozdílné věci.
3: Jo, jasně, takže pinkání míčkem, jo?
1: Jakým? Takže dobře, pingpong, jdem si ho zahrát.
3: Jasně.
1: Já jsem pingpong hrával, když jsem byl malý, dokonce jsem byl jednou druhej v Brně.
2: My máme doma pingpongovej stůl.
1: Jo, až budete mít kulečníkové, já se stavím. Co říká arbitr na tuhle odpověď?
2: Tak ani pinec.
1: Pinec
3: to bohužel, zbyde nám to fandění, je ťukání do puku.
1: Dobrý, ať se daří. Zatím, zdarec.
3: Vám zatím, krásný víkend, ahoj.
4: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Partička Nickelback na Krokodýlu 9 minut před 8:30. Jak máme venku? Deštivo. Během dne by nám to mělo trochu vydržet, ale odpoledne, večera, v noci už by těch srážek mělo být minimálně. A co se týče teplot, tak ty se nám dneska dostanou odpoledne maximálně na nějakých 12 až 15 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. V Brně na Dominikánském náměstí se dnes koná Den linky 155. Záchranná služba zájemce naučí základy první pomoci. Lidé si budou moci vyzkoušet hovor na tísňovou linku. Součástí je i ukázka Biohazard týmu, což je speciální složka určená pro péči o pacienty s vysoce nakažlivou nemocí. Uchazeči o střední školy se dnes dozví výsledky přijímacích zkoušek a také zda byli přijati na některou z vybraných škol. Přihlašovací systém DIPSY, kde se mají žáci výsledky dozvědět, je však od rána přetížený a hlásí výpadek. Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4000 vojáků ze základen ve Spojených státech. Píše to agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. Rozhodnutí přichází 2 týdny poté, co Pentagon oznámil stažení 5000 vojáků z Německa. Česká fotbalová reprezentace plánuje za týden zveřejnit nominaci na sraz před mistrovstvím světa a následné přípravné utkání doma s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze. Hned po zápase a těsně před odletem na závěrečný turnaj oznámí trenér Koubek finální kádr pro šampionát. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M-Paláce. Po cestě ho čeká několik úkolů. A ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle. Vyhraje první, nejpřesnější tip. Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
3: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M-Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M-Paláci nebo na www.elementstore.cz.
4: Za vším hledej menu. Na Rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá najíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
5: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
6: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
7: Tak pojďme.
8: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
10: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
11: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
12: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
13: Skonto nabité.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
14: Datart pořádá Maxi výprodej.
15: Cože? Maxi výprodej?
14: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Je

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Nové horské kolo za 35 tisíc korun pro vás máme. Koliger Jirka Wiener pojede na kole. Pojede na kole od nás ze studia Krokodýla na Gorkého až do prodejny Element Store u M Paláce. Ale pozor, cestou se bude zastavovat. Kde a proč?
2: No, protože se musí vyfotit u Petrova na Zeleném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svobodějáku a taky na Hlavním nádraží a pak už zamíří do cíle své cesty na prodejnu Element Store. No a vaším úkolem je správně tipnout, jak dlouho tuhle trasu pojede.
1: Svůj tip pište v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz, připište taky telefon na vás a pak už jen poslouchejte Krokodýla. Teď třeba přišla odpověď, jak to má vypadat. Předmět mailu, soutěž o horské kolo. Tip, to můžu klidně říct, 37 minut, 28 sekund. Jaromír, pan z Brna, teď třeba napsal. A vy si možná říkáte, to bude víc, tak nám to napište. To bude míň, no, tak nám to taky napište. Hodně štěstí.
2: Držíme palec.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Martina.
3: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na křižovatce ulice Veveří a Konečného náměstí došlo k nehodě dvou osobních aut, zasahují tam záchranáři. Počítejte se zdržením v kratší koloně. Na D1 je silný provoz mezi Holubicemi a Rohlenkou mezi 210. a 207. kilometrem ve směru od Vyškova na Brno. Ve směru od Prahy na Brno se zdržíte od Ostrovačic od 180. kilometru až k místu omezení na 196. kilometr. Skoro 5 kilometrů má kolona před Lipůvkou na trase ze Svitav na Brno. Na Vyškovsku ve Slavkově u Brna v Tyršově ulici ve směru z centra došlo ke srážce osobního auta s motorkářem. Držíte se nárazově v obou směrech.
1: Pozor, dejte u Maršova, tam se řeší nehoda osobního auta, složky integrovaného záchranného systému už by měly být na místě. A další nehodu máme z Brna z ulice Jugoslávské, kde se srazilo nákladní s osobním autem.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl deváté jdeme za dětmi.
2: Ve školce Nelsné se ptáme, proč jsou vajíčka tak drahá.
3: Protože kuřátka jsou vážně hezký a musí určitě stát za hodně peněz. Takže v tom vajíčku je určitě nějaký kuřátko. A já by se jich počkala a nevařila by se jich ty vajíčka, než se vylíhnout kuřátka.
4: Protože slepice nestihnou znášet rychle, tak rychle vajíčka.
5: Protože třeba už prodávají velčí balení.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
6: Jo.

0: Krokodýl 3 minuty před 8:45 ve chvíli, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunda předpověď počasí.
0: Tak na jihu už neprší. Na sever od Brna nám někde přehánkuje. Ty přehánky by měly být v podstatě celý den, ale večer odpoledne a v noci už to bude jenom

0: ojediněle. A co se týče teplot, ty se nám budou zvedat na nějakých 12 až možná i 15.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno, dnes začíná festival Open House Brno. Zpřístupní lidem zajímavé stavby. Letos celkem 132 budov. Český zpěvák Daniel Žižka se včera večer probojoval s písní Crossroads do finále soutěže Eurovize. V něm se představí zítra večer. V přírodní rezervaci u dánského ostrova Anholt uvízla velryba. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí uvedla, že uhynula už před nějakou dobou. Nyní se zjišťuje, zda je to zachraňovaná velryba Timmy. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová 7-5, 6-0 a vyhrály 17. zápas v řadě. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Hřibská 22.
4: Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
9: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům.
11: Hledáte tip na víkend? Objevte prodejní výstavu Minerály Brno. Kameny, šperky, fosílie i zábava pro děti. Vyrobte si vlastní šperk nebo vyzkoušejte rýžování zlata. Minerály Brno. Zážitek pro celou rodinu. Těšíme se na vás od 16. do 17. května na brněnském výstavišti.
12: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak@pena.cz.
13: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodoní,
10: Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Lady Gaga Paparazzi u nás na Krokodýlu 10 a půl minuty před 9 hodinou.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Řekl bych, není koloběžka jako koloběžka. Víc nám o tom řekne pan Petr Vala z Městského ředitelství Policie České republiky v Brně. Dobrý den.
2: Dobré ráno. Policisté na Horonínsku během posledních dnů řešili dva případy nebezpečné jízdy na výkonných elektrokoloběžkách. V obou případech šlo o stroje, které kvůli své konstrukci a rychlosti nesplňovaly zákonné podmínky pro běžný provoz. První incident se odehrál na cyklostezce Mutěnka v Dubňanech. Policisté zde zastavili muže, který na elektrokoloběžce s místem k sezení kličkoval mezi cyklisty a pokračoval i po chodnících. Dechová zkouška ukázala 1,5 promile alkoholu. Navíc vyšlo najevo, že muž má zákaz řízení a jeho stroj nebyl registrovaný ani pojištěný. O několik dní dříve řešili policisté podobný případ nedaleko stejné cyklostezky. Další jezdec měl pozitivní test na drogy a stejně jako v předchozím případě také zákaz řízení. Lékařské vyšetření však odmítl. Dopravní policisté upozorňují, že některé výkonné elektrokoloběžky už nejsou z pohledu zákona jízdním kolem. Pokud mají sedadlo v určité výšce, mohou podléhat registraci, povinnému ručení a dalším podmínkám pro provoz. Pokud dokážou jet rychleji než 25 km/h, je k jejich řízení potřeba řidičský průkaz. Policisté zároveň připomínají, že pro jízdu na elektrokoloběžce platí stejně jako u ostatních dopravních prostředků nulová tolerance alkoholu a drog. Posluchačům Rádia Krokodýl přeji příjemný víkend.
0: Děkujeme, tolik Petr Vala, takže ještě jednou, není koloběžka jako koloběžka.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Run, run, run, tak startování auta. Celeste Buckingham tady u nás na Krokodýlu. Přesně 3,5 minuty před 9 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz. Rádio Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Romantickou komedii Rozum a cit nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Představení Uf ten život, táta už nemůže, nabízí divadlo Radost v 18 hodin.
4: Brno čeká opět finále Extraligy družstev v badmintonu. SK Brno Slatina získala loni zlatý hattrick a chce potvrdit formu. Final Four smíšených družstev začíná po 9:30 na Tuřance 55. Přijďte je podpořit i s rodinou do X Areny ve Slatině. Vstup zdarma, špičkový badminton a bude Krokodýl Petr Holík. V sobotu v X Areně zdarec.
1: Radio Krokodýl.
5: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Tvůj pocit po projektu?
9: Jipi!
10: Jé!
8: Jé!
9: Jipi, jipi!
8: Hornbach, s námi to zvládnete.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Bude 9, máme pátek 15. května ze studia Rádia Krokodýl. Vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
12: A Tunda Kala, krásný pátek. Dětské hřiště na obilním trhu v Brně čekají úpravy, podrobnosti ve zprávách.
0: Po 9. budou 90. jako třeba Sting. Crash Test Dummies. A taky třeba Unique Chu. Venku máme přeháňky, během dne by měly být, ale potom by měly ustávat a večera v noci už to vypadá s minimem deště. Co se týče teplot, ty nám vystoupají na 12 až 15 stupňů.
13: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
12: Přeji hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
12: Dělníci začnou s obnovou dětského hřiště na obilním trhu. Přibydou nové herní prvky, pítka i vodní mlžítka pro osvěžení v horkých dnech. Děti si po úpravách užijí třeba skluzavky, houpačky, pískoviště nebo lezeckou stěnu. Práce potrvají do konce srpna.
1: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
12: Znojmo dnes hostí celostátní zahájení 22. ročníku Festivalu muzejních nocí. Na slavnostní program naváže Znojemská muzejní noc věnovaná hlavně letošnímu 800. výročí povýšení Znojma na Královské město. Do festivalu se pak postupně zapojí 208 českých a moravských měst a 600 institucí.
1: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
12: Stavební práce na celkové modernizaci Svitavské nemocnice výjdou na téměř 1,5 miliardy korun, včetně DPH. Cena vzešla ze soutěže, do ní se přihlásilo 6 účastníků. Projekt je rozdělený na 3 etapy. Úplné dokončení se očekává v roce 2030.
14: Češi! Češi! Krokodýl! Krokodýl!
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
12: Letošní mistrovství světa v hokeji vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česká republika je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru. Dosud lidé v Česku vsadili zhruba 17 milionů korun.
10: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
15: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
16: Eastgate.
17: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
16: Využijte naší nabídku do konce června.
17: Vaše brána k novému bydlení.
16: Sledujte Eastgate Brno.
18: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
19: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Martina.
20: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Merhautově ulici u křižovatky s Jugoslávskou ve směru do centra bouralo osobní auto s nákladním, připravte se tam na zdržení. Na trase ze Svitav na Brno zpomaluje doprava kvůli omezení za Černou horou. Další zdržení vás pak čeká mezi Lažany a Lipůvkou. Na D1 před omezením u Brna na 196. kilometru ve směru od Prahy vás čeká kolona od 192. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
21: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jdeme si vyzkoušet, jak zná Katka hodové zvyky. Když se zvolá na hodech, čí jsou hody?
1: Já vůbec jako...
0: Aha, dobře, odpovídá se... Dobře, odpovídá se naše. Na zvolání, čí jsou dluhy, odpovídá se buď vaše nebo starosty. A kdo si juchne, tak to si odpovídá my a potom se juchne. Umíš juchat aspoň?
1: Juhu, ale počkej, já mám taky jednu otázku. Víš, s kým dneska sledovat hokej?
0: S kým? No, s klukama na hodech
1: ne,
0: budeme.
1: Ne, s rodinou, protože dneska je Mezinárodní den rodiny.
0: Dobře, tak já vezmu holky a vylejím se u hokeje.
1: Ideální.
0: A na hodech. Dneska začínáme.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se Pavel v hospodě kamarádům. To byste nevěřili. Našemu malému Cyrilkovi je teprve 3/4 roku a když mě vidí, tak křičí táta. To se nediv. Takový prcek ještě neví, co mluví.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 15 minut, k tomu pojďme mrknout do mailové schránky program@krokodil.cz. Tam píšete o hit vašeho života. Dneska vybírá Martin z Brna. Píše, že tenhle song pro něj znamená pořádnou dávku energie. Připomíná mu večery s partou, hudbu na hlas a chvíle, kdy se prostě jen bavilo až do rána. Tak si to pojďme taky užít. David Guetta a Flo Rida.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Pokud ještě nemáte, milí zlatí, program na dnešní podvečer nebo večer, chcete-li a rádi jezdíte na kolech, něco pro vás máme, protože dneska nás čeká velká jízda Brnem. Na kolech, bruslích, koloběžkách, longboardech, jednokolkách a to vše za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Startujeme z Moravského náměstí, projedeme centrem přes náměstí Svobody, tam se otočíme a pak se pojede do Králova pole a zpátky. A prosím vás pěkně, je to za doprovodu a dohledu brněnské městské policie. Odjezd je dneska v 7 večer z Moravského náměstí. Tak se stavte, užijte si to. No a my už chystáme další 90ky a bude taky hit v jedné sekundě. Vám všem hezké páteční dopoledne.
0: Krokodýlí zvuky, pravdivý. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
10: Izomat stavebniny.
11: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
12: Best Beleza.
11: Nádherná zahradní dlažba.
12: Best Bellissima.
11: Dvě úžasné zahradní dlažby.
12: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
18: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
19: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Eňa za námi, před námi teď 4 minuty po 9:30. Hádání hitu v jedné sekundě. I dnes je připraven. Tedy nejdříve první sekunda z jedné písničky. Vaším úkolem je uhodnout, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. A když to uhodnete na telefonu 603 103 103, tak vyhrajete 2 vstupenky na promítání animované komedie s názvem Farma zvířat. Bude se to promítat v neděli, teď v Lucerně. Ve 14 hodin a 45 minut. Takže telefon připraven 603 103 103. Hit v jedné sekundě zní takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: To je všechno. Je to možná trochu těžší. Mám pro vás hnedka napovědu, kdybyste chtěli. Je to nejhranější skladba celosvětově roku 2015. Co to může být za písničku? Rádio Krokodýl, dobrý den přeji.
3: Dobrý den.
1: Kdo tam?
3: Tady Lenka.
1: Lenko, dobrý den, zdravím domů, do práce.
3: Zdravíte do práce.
1: Do práce. Lenko, vy jste poznala tu písničku?
3: Já myslím, že to je Ellie Goulding.
1: Ano.
4: Love me like you.
1: Pokud se nepletu, 50 odstínů šedi? Titulní písnička z toho filmu?
3: Love Me Like You Do?
1: No, myslím, že jo, je to z toho filmu. Viděla jste ten film, 50 odstínů šedi?
3: Ano, viděla jsem ho někdy v minulosti.
1: Jo, no, třeba v roce 2015, ze kterého je právě i tahle písnička. Tak jo, vyhrala jste vstupenky do kina. Gratuluju, mějte se hezky. Nezavěšujte. Naschranou.
3: Naschranou.
1: A my si Ellie Goulding dáme úplně.

0: Dnešní hit v jedné sekundě Love Me Like You Do od Ellie Goulding uhodla Lenka na první pokus, ale to bylo rok 2015, nikoli 90. Do desáté z 90. dáme Squeezer. Bude také Eagle Eye Sherry. A třeba i Natalie Imbruglia. Je pátek, víkend před námi, přátelé, těšme se. Těší se i krokodýl, hezké dopoledne.
1: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
2: Kde jste všichni?
1: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
5: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
8: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
9: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Míchou, Kristinou Danielovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
10: Haló, jsme tu všichni.
11: Já nic nevidím.
10: Nemůžeme rozsvítit?
11: Je to tajný.
10: Takže,
11: pohraj jste.
10: Heneš, long story short, tady.
11: Brňák, Dian, jsem tu.
12: Hora, Jamaja, taky.
10: Dobrý.
11: Jdeme.
12: Jedu.
11: Hořák, zapínám,
12: krájím.
11: Šlehám, cedím.
12: Strouhám.
11: Flambuju.
10: Hasím.
11: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
10: Servíruju.
11: To bude legendární hostina.
13: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
14: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
15: nábytek. Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let.

Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: Nevím, jak to máte vy, milí krokodýlové, ale tahle 90-ka od Toma Jonesa a týma Usex vám mě vždycky tak jako rozproudí a pozitivně nastartuje. Tak doufám, že se to podařilo i vám. 3 minuty a bude 10 hodin.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
1: Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. to bude Jennifer Lopez a David Guetta. Rok seti. A taky bude Jelen s Magdalénou.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Sem tam dneska můžeme čekat přeháňky. Dívám se, že teď to tak jako lehce míjí Znojmo, kde mají 9 stupňů. V Břeclavi v téhle chvíli prší, tam mají taky stupňů 10. Co se týče Vyškova, tam je 10 stupňů, Brno hlásí 11. Odpoledne 12 až 15 a ty přeháňky.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: V Brně začala 16. sezóna mytí popelnic. Aktuálně je jich v ulicích města rozmístěno přesně 58 645. Většina z nich projde až do konce října pravidelnou očistou. Služba, která není v České republice úplně standardní, probíhá během pravidelného svozu odpadu. Nádoby se vyprázdní a pod vysokým tlakem ostříknou horkou vodou bez saponátů. V prvním kole přijímaček na střední školy uspělo 93,3% žáků, kteří se hlásili z 9. tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9%. Do 4letých a kratších oborů letos školy přijali 89,8% uchazečů. Je to více než loni. U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Leží zhruba 75 metrů před pobřežím a uhynula pravděpodobně už před nějakou dobou. Německá média spekulují, že by se mohlo jednat o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa a po náročné záchranné akci byl vpuštěn do Severního moře.
1: Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
10: Ve Švýcarsku dnes startuje hokejové mistrovství světa. Titul budou obhajovat Američané, kteří na loňský vyčekaný triumf navázali zlatem na letošní olympiádě v Miláně. V domácím prostředí budou o úspěch vedle tradičních velmocí Kanady, Švédska, Finska a Česka usilovat Švýcaři, kteří na posledních dvou šampionátech prohráli finále.
2: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
7: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
11: Eastgate.
12: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
11: Využijte naší nabídku do konce června.
12: Vaše brána k novému bydlení.
11: Sledujte Eastgate Brno.
13: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
14: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Martina.
15: Pěkné dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v ulici Koliště v křižovatce s Moravským náměstím bourala dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. Na dálnici D1 na 105. kilometru u Větrného Jeníkova ve směru na Prahu havaroval kamion. Kolona má 2 kilometry. Pomalý provoz je na D1 u Brna mezi exity 194 a 196 ve směru od Prahy. Na trase ze Slavkova u Brna na Kyjov za Archlebovem u odbočky na Ždánice havarovalo osobní auto. Počítejte s menším zdržením v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
14: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je pátek, vy jste s Krokodýlem, radujeme se, těšíme se, že bude víkend. Tady teďka napsala Lucka do naší aplikace, že by chtěla zahrát dopoledne nějakou veselou písničku pro holky do CBA v Mokré. A bude to jen tak pro radost. Děkuji, Lucka, napsala do naší aplikace. Tak děvčata, buďte veselé, veselí jsme všichni, protože je ten pátek. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Skončil pobyt jednoho turnusu, kdy si náhle právě skončivší rekreant vzpomněl na zapomenutou věc. Vrátil se ke svému bývalému pokoji, který byl zamčen, protože už jej zabydleli novomanželé. A z pokoje se ozývalo, čí je to kolínko? Moje. Čí to jsou prsíčka? Moje. Rekreant už to nevydržel, zabouchal na dveře a zavolal, prosím vás, až přijete na ten deštník, tak ten je můj.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Kolo za 35 tisíc je tady připraveno. Pro toho z vás, kdo co nejpřesněji tipne čas jízdy, koho, kam, odkud, jízdy kolegy Jirky Wienera, který vyrazí přímo od nás ze studia Rádia Krokodýl a pojede do prodejny Element Store u M Paláce. Odkud je to horské kolo? Ale pozor, nebude to přímá jízda, bude mít zastávky, bude totiž mít za úkol udělat si selfiečka. A to u Petrova, na Zelňáku, na Staré radnici u Krokodýla, na Svoboďáku a taky u hlavního nádraží. A až potom pojede právě do prodejny Element Store. No, tak za jak dlouho to může zvládnout? Nejpřesnější první tip vyhraje. Prosím, posílejte ho v minutách a sekundách. Jako když napíšete 2 hodiny a 27 minut, musíme to přepočítávat. Děkujeme, takže fakt pište minuty a sekundy a posílejte to na mail studio@krokodil.cz a samozřejmě připište i telefon na vás. První nejpřesnější tip vyhrává.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 tisíc korun. Více na krokodil.cz.
2: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
1: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapresses.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
3: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
4: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
3: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
4: Že bych se taky svezla.
3: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
5: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
6: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
7: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
15: Je dobré mít přítele na celý život.
16: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Máme pátek, ale vy možná řešíte, co v pondělí na oběd. Nevíte? Máme pro vás tip. Mrkněte se na aktuální nabídku na www.obědyadam.cz. Objednejte a nechte si dovést do práce nebo domů kvalitní domácí oběd. Na výběr máte z 5 druhů menu, z poctivých surovin, tradiční české kuchyně i oblíbenou klasiku, které zasítí a potěší. V pondělí doporučujeme třeba rajčatovou polévku s těstovinou a k tomu obědový řecký salát s balkánským sýrem, olivami a červenou cibulkou. A k tomu bagetku. Oběd vám po domluvě donesou až přímo k bytu. Bezplatný rozvoz a jednotná cena. Mrkněte www.obědyadam.cz.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obědyadam.cz.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Pojďte se společně s námi protáhnout a projet, když máme ten víkend před námi. Kdy kde, tak dneska nás čeká jízda Brnem. Na kolech, bruslích, koloběžkách, longboardech, jednokoukách, zkrátka na čem, co jede. Samozřejmě za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Startovat se bude na Moravském náměstí, projedeme se přes centrum, jakože přes Svoboďák, a potom až do Králova pole a zase zpátky. O bezpečnost a dohled a volný průjezd celé akce se postará brněnská městská policie. Samozřejmě děkujeme. Takže sraz je na Moraváku a odjezd je v 19.00, tak se stavte, ať to stihnete. Hezké dopoledne.
0: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluiconecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluiconecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluiconecto. www.fluiconecto.cz.
0: Transport show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Čau, přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta.

0: pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
1: Hledáte tip na víkend? Objevte prodejní výstavu Minerály Brno. Kameny, šperky, fosílie i zábava pro děti. Vyrobte si vlastní šperk nebo vyzkoušejte rýžování zlata. Minerály Brno. Zážitek pro celou rodinu. Těšíme se na vás od 16. do 17. května na brněnském výstavišti.
2: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
5: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Kesha TikTok tady u nás na Radiu Krokodýl 2 a čtvrt minuty před 11. hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.30.
4: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.

0: cíně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: Co za hity dáme po 11. Například Taylor Swift. Katy Perry. A bude i Tereza Mašková s Markem Lamborou. Když vidím náš
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Dnešní odpolední teploty by měly být podle meteorologů maximálně do 15 stupňů, ale k tomu přeháňky. Dívám se, že město Brno ta další přeháňka míjí na jiho východě a jde dál na severozápad, ale teďka třeba hodně prší. A i Velké Bílovice, Velké Pavlovice, v Břeclavi taky teďka prší. Tak jenom s tím počítejte. Během odpoledne by to mělo ustávat.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Usnesení poslanecké sněmovny namířené proti nadcházejícímu setkání sudetských Němců v Brně je podle organizátorů festivalu Meeting Brno projevem slabosti a strachu z vlastní minulosti a nikoli v projevem národního sebevědomí. Sudetoněmecké krajanské sdružení pozval do Brna právě festival Meeting Brno. Akce se příští týden uskuteční podle plánu. Po týdnech sucha začínají houbaři znovu vyhlížet první větší úlovky. Do Česka dorazily deště a příští týden mají teploty vystoupat výrazně nad 20 stupňů. Právě kombinace vláhy a tepla může podle mykologů nastartovat první výraznější růst hub. Zároveň upozorňují, že rozhodnou hlavně nejbližší dny a to, jak rychle půda znovu nevyschne. Soud v Los Angeles udělil další trest v případu úmrtí amerického herce Matthewa Perryho. 2 roky vězení dostal poradce pro léčbu drogové závislosti Eric Fleming. Ten Perrymu zajišťoval dodávky ketaminu, jehož užití podle pitvy z části zapřičinilo hercovu smrt. Češi!
1: Mistrovství světa v ledle hokeji na Rádiu Krokodýl.
4: Čeští hokejisté dnes vstoupí ve Friburgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Zítra Češi nastoupí proti Slovinsku.
5: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
6: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
7: Eastgate.
8: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
7: Využijte naší nabídku do konce června.
8: Vaše brána k novému bydlení.
7: Sledujte Eastgate Brno.
9: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Gasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnice, slovo má Martina.
10: Pěkné dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 čekejte kolonu mezi 107. a 105. kilometrem ve směru do Prahy. U Brna se na D1 zdržíte v 2-kilometrové koloně před omezením na 196. kilometru ve směru na Vyškov. Kilometrová kolona je kvůli omezení mezi 220. a 219. kilometrem ve směru od Vyškova na Brno. A na Brněnsku mezi Silůvkami a Ořechovem bouralo osobní auto s nákladním. Projíždí se tam kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: 4 minuty po 11. hodině jste s krokodýlem a po 11. se vydáme s cestovatelem na jedno velmi zajímavé místo. Když uhodnete název jedné obce podle památky, která tam stojí, tak vyhrajete 2 vstupenky na poslední víkend v květnu na Elimon Fresh Festival, který se bude konat ve Slavkově u Brna. Tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Host studuje jídelní lístek. Pane vrchní, ta hovězí pečeně je vepřová nebo kuřecí?

0: cestovatel.
1: Pokud dneska uhodnete cíl procházky Krokodýla cestovatele, vyhrajete dvě vstupenky na Elimon Fresh Festival, který se bude konat v Zámecké zahradě ve Slachově u Brna 30. a 31. května. Dneska hádáme název obce, ve které je jeden z mála dochovaných větrných mlýnů, takzvaného holandského typu. Byl postaven v roce 1842 a více než 100 let slouží zemědělcům z okolí. Jeho činnost ustala v roce 1946. V současnosti je exponátem Technického muzea v Brně. Vedle toho mlýna stojí obytné a hospodářské budovy s expozicí horňáckého bydlení a hospodaření z přelomu 19. a 20. století. V červenci se v prostorách památky konají tradiční národopisné horňácké slavnosti. No a nás zajímá název té obce, kde se tenhle mlýn nachází. Kdo ví, volá Krokodýla 603 103 103. Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, Kamila u telefonu.
1: Dobrý den, Kamilo, zdravím vás kam?
2: Dobrý den,
1: do práce, předpokládám.
2: Ano.
1: Vy takhle máte čas telefonovat v pracovní době, jo? Ne, pardon.
2: Teď zrovna ano.
1: Jakože jsem nic neřekl.
2: Řekl, dobře.
1: Mě zajímá ten název obce.
2: Kuželov, myslím, že to je.
1: Myslíte si to naprosto správně? Byla jste se tam podívat na ten větrný mlýn?
2: Byla, loni v létě. Pršelo, byli jsme tam jediní návštěvníci.
1: Ježi, to jsou takzvaně rozporuplné pocity. Prší je hnusně,
2: ne,
1: ale jsem tady
2: super,
1: sám.
2: Bylo to super.
1: Já jsem tam, přiznám se, ještě nebyl, takže stojí to za to se tam jít podívat?
2: Myslím si, že určitě, navíc loni tam probíhala rekonstrukce, ta pokud se nepletu, už byla teďko ukončena, takže je toho tam k vidění teďko ještě mnohem víc, než bylo loni, bylo to moc hezké.
1: Tak děkuji za potvrzení tipu na výlet. Dvě vstupenky na Elimon Fresh Festival jsou vaše. Gratuluju.
2: Moc krát děkuju.
1: Mějte se moc hezky. Naschranou.
2: Vy také, naschranou.
0: Bydlení s Krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s Krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz. Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
4: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
5: Tak pojďme.
6: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. BrunoFamilyPark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
17: Hele,
5: Vyšla nová kaplinka.
17: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
17: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
18: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Teď je ten správný čas.
2: Ano.
1: Volat sem k nám do studia Rádia Krokodýl na telefonní číslo 603 103 103, protože hrajeme o peníze, kterých máme celkem dost, a to 101 050 korun českých. Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Kuba z Brna.
1: Dobrý den, Kubo. Jaký máte plán na víkend?
3: Plán máme slavit velké oslavy babičky a dítěte narozeniny.
1: To je krásná kombinace dohromady, jak se potkávají ty generace. Bylo by to lepší oslava mít 101 050 korun v kapsech?
3: No, tak možná by tam přibylo pár dárečků, no.
1: To by byl čmaďák, co? Teď to chce ale vyhrát. Co máte pro nás za tip toho zvuku? Co by to mělo být?
3: Tak já bych zkusil stříhání pažitky.
1: Je, stříhání, to jsem zrovna dělal. Včera jsem se jako namazal chlebík, odřel jsem dveře na zahradu, ustřihl čerstvou pažitku. Podle vás to zní tedy takhle. Já jsem zjistil, než se s tím patlat jakože nožem, tak to fakt jako stříhám nůžkama. Ohnu to a stříhám a je to přesně na ten chleba tam, kam chci.
3: To já vždycky taky. No jo, k tomu jo. Se člověk propracuje.
1: Přesně tak, léta praxe odříkání a zapatlaných nožů. Co říká arbitr na vaši odpověď? Ani ta pažitka to není.
3: Tak, aspoň pěkný víkend popřeju.
1: Vám taky, oslavte to moc hezky, mějte se pěkně.
3: Díky.
1: Naschranou.
4: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
5: Rádio Krokodýl.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
8: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
7: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
8: No přece od Klimastylu z Hodonína.
9: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
10: Pozor, novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
11: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show se mnou, s Petrem Rychlým a vinařem

0: Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
1: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům.
3: Hledáte tip na víkend? Objevte prodejní výstavu Minerály Brno. Kameny, šperky, fosílie i zábava pro děti. Vyrobte si vlastní šperk nebo vyzkoušejte rýžování zlata. Minerály Brno. Zážitek pro celou rodinu. Těšíme se na vás od 16. do 17. května na brněnském výstavišti.
4: Haló, jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžeme rozsvítit?
5: Ne, je to tajný.
4: Takže, pohraj jste.
5: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
4: Dobrý.
5: Jdeme. Je tu hořák. Zapínám, krájím.
4: Šlehám,
5: cedím. Strouhám.
4: Flambuju.
6: Hasím.
5: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
6: Servíruju.
5: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
14: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
15: Hit za hitem.

0: Benson Boone na rádiu Krokodýl krátce před 12. hodinou, úplně přesně 3¼ minuty před 12.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technické muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
2: Radio Krokodýl. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
6: Královna omáček míří na Hrad.
7: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
6: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
7: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
6: Kapacita omezena.
7: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna. Záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: K obědu po 12. Naked Glide. Four Non Blondes a taky Miraj.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Nejtepleji je v Brně. Tady máme 12,5 stupně. Všude okolo je o trošku méně. Víc než 15 dnes být nemá. Přehánky ty už jsou možná za námi, ale pršet by mělo zítra, jsem se díval. Hlavně dopoledne, tak to jsem zvědav, jako kde všude dopadne. Jinak, jak říkám, dneska maximálně 15 stupňů.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Přeji hezký pátek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Na brněnské výstaviště přijelo 270 vystavovatelů ze 14 zemí, aby prezentovali svou nabídku na výstavě Minerály Brno. Kromě nákupů sběratelských kamenů, přírodin, dekorativních předmětů nebo fosílií je možné na výstavišti navštívit i různé tvůrčí a vzdělávací workshopy. O víkendu je také možné naposledy navštívit výstavu Večerníček 60. Policie zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy a získala informace, kde se lebka nachází. Pachatel ukradl relikví nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Spojené státy se chystají vznést obvinění proti bývalému kubánskému prezidentovi Raulu Castrovi. Případné obvinění 24-letého bratra někdejšího vůdce Fidela Castra se má týkat sestřelení letadla. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje současnou komunistickou vládu na Kubě za zkorumpovanou a neschopnou a usiluje o její výměnu.
11: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
10: Letošní mistrovství světa v hokeji vyhraje podle bookmakerů zřejmě Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česká republika je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru. Dosud lidé vsadili zhruba 17 milionů korun.
3: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
12: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
13: Eastgate.
14: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
13: Využijte naší nabídku do konce června.
14: Vaše brána k novému bydlení.
13: Sledujte Eastgate Brno.
15: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
16: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré poledne, jdeme na silnice. Na Brněnsku mezi Ořechovem a Silůvkami se řeší nehoda osobního auta s nákladním. Pozor taky dejte v téhle chvíli na D1, kilometr 181 ve směru na Prahu stojí porouchaná dodávka. Na Hodonínsku na příjezdu do Kelčan ve směru ze Žádovic havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranáři, projíždí se kyvadlově. A na trase z Hodonína na Veselý nad Moravou za Petrovem havarovalo nákladní auto s osobním, místo je průjezdné jen a pouze kyvadlově. Zdržíte se na příjezdu po D2 k Brnu, když tam jdu, tak to nějakých 5 minut, a pomalejší provoz je taky po D1 ve směru od Prahy k Brnu. Šťastnou cestu!
16: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Říká se, že trénink dělá mistry. Tak co Jirka Wiener, už trénuje na kole?
1: Ano, měl bych si to kolo teďka o víkendu vyzvednout, o které soutěžíme.
0: Jasně.
1: Takže začnu opět trénovat. Mám na to týden, takže já věřím, že tu formu naladím. Ale nebude to závod, takže pořád soutěžíme o krásné kolo za krásné peníze.
0: Za 35 tisíc. Tak buďte s námi, podrobnosti během chvíle.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptej se v práci Karlíka. Hele, že prej jsi skončil s chlastem. Jo, už jsem podnikl první kroky. No a jaké? Koupil jsem si kapesní nůž bez vývrtky.

Tohle jsou Four Non Blondes. Jste s krokodýlem, tohle je vaše rádio. No a my vás zveme taky na dnešní jízdu na brusých kolech a koloběžkách. Nezapomeňte, sraz je v 18 hodin 30 minut přímo na Moravském náměstí a pojede se centrem města za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Stavte se dneska v 18.30 na Moravák s krokodýlem.

0: Mirai, Summer Love, jste s Krokodýlem. Jdeme za dětskama.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Naši nejmenší posluchači, dneska jsme ve školce v Řečkovicích. Prcku se ptáme, na co jsou semafory.
2: Aby jsme mohli přecházet. Když je červená, tak auta zastaví, a když je žlutá, tak auta se musí připravit, a když je zelená, tak musí jet. Když je červená, tak se může jet, a když je oranžová, tak se musí nastartovat, a když je zelená, tak se má jet.
0: Na co jsou semafory? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů ve školce v Řečkovicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Soutěžíme taky o luxusní kolo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce. Po cestě ho čeká několik úkolů a ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle. Vyhraje první, nejpřesnější tip. Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
3: Element Store Brno, největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš před koupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili receptury. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12 z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12 a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Izomat stavebniny.
14: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
15: Cemix fasáda. Trpalá paráda.
14: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
16: Je dobré mít parťáka při práci.
1: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
5: Stále s vámi.

Kylie Minogue na Krokodýlo, tohle je vaše rádio. Zítra v Brně muzejní noc, i na to se podíváme, pozveme vás. Zítra se otevírají muzea a instituce po celém městě a okolí.

0: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
1: Už zítra se otevřou instituce, taky muzea po celém Brně okolí. No a my se teďka vyrazíme podívat do Technického muzea. Barbora Kopecká na telefonu.
2: Technické muzeum v Brně si pro návštěvníky Brněnské muzejní noci připravilo opět pestrý program a tentokrát převážně s policejní tematikou. Jemuž bude předcházet i doprovodná akce přehlídka automobilové techniky ve venkovním areálu muzea, a to v čase od 10 do 16 hodin. Můžou se také svést historickými autobusy z muzejních sbírek. Pro fanoušky historických vozidel tak máme připravenou i navazující akci Muzeum v pohybu, a to od 15.45 na okružní trase z Králova pole až na náměstí Svobody a zpět. No a potom už od 18 hodin do půlnoci následuje tradiční muzejní noc ve vnitřních i venkovních prostorách muzea.
1: Barbora Kopecká, taky Technické muzeum města Brna. Tip pro vás, navíc se chystá jízda centrem města, právě techniky Technického muzea. Zítra zhruba kolem 16. hodiny by měli dojet na Svoboďák.
0: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
1: No a Krokodýl taky podporuje omezování mobilu ve školách během výuky.
0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jmenuji se Petr Punčuchář a jsem ředitelem základní školy Brno Svážná 9. Naše škola už 4 roky je školou, která nepoužívá mobily. Máme je prakticky zakázané používat v celé budově. Přineslo to především takový ten klid pro výuku, skončila taková ta roztržitost žáků na přestávkách, zvýšila se komunikace mezi dětmi. Samozřejmě, když jsme něco dětem vzali, museli jsme taky dětem něco dát, takže jsme vybudovali odpočinkové koutky, více heren, mají stolní tenisové stoly, máme tady lezeckou stěnu, mají kulečníky, stolní fotbálky, klidové zóny na možnost čtení, hraní šachů a podobně.

0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
1: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům.
3: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
4: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
5: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
6: Hledáte tip na víkend? Objevte prodejní výstavu Minerály Brno. Kameny, šperky, fosílie i zábava pro děti. Vyrobte si vlastní šperk nebo vyzkoušejte rýžování zlata. Minerály Brno. Zážitek pro celou rodinu. Těšíme se na vás od 16. do 17. května na brněnském výstavišti.
7: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
8: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
9: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
10: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Elton John, Dua Lipa, Krokodýl, čerstvé zprávy s Petrou. O čem budou?
1: Hezké odpoledne a výsuvné sloupky v centru města jsou nově opatřené chytrými senzory. Víc o tom za chvilku.
2: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
3: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. z Krokodýla Taylor Swift. Bude DJ Bobo? A nebo Pokáč? Ten nejlepší hudební mix i po jedné odpolední v pátek.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra nás čeká zataženo s deštěm. Teploty budou kolem 11 stupňů Celsia.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Výsuvné sloupky v centru města jsou nově opatřené chytrými senzory, které automaticky pouští vozidla integrovaného záchranného systému, vybavená jednotkou pro komunikaci. Díky tomu už nemusí kontaktovat dispečink, jako tomu bylo doteď. Do budoucna by to mohlo fungovat stejně také s vozy městské policie nebo Sako Brno. Lidé s domácí plicní ventilací nebo kyslíkovou terapií budou dostávat zvýšený příspěvek na mobilitu zřejmě už nastálo. Navíc vzroste o 100 korun na 3 000 korun měsíčně. Změnu dnes schválila sněmovna. Předloha předpokládá prodloužení výplaty této dávky v původní výši i na příští rok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský miluje drogy a platí ministry na černo. Ve videu zveřejněném na Facebooku to prohlásil slovenský ministr zemědělství Richard Takáč, který je také místopředsedou nejsilnější vládní strany Směr sociální demokracie premiéra Roberta Fica. Své tažení základní skupinou zahájí čeští hokejisté dnes proti Dánsku. Utkání začne ve 20:20. O den později je čeká Slovinsko a v pondělí 18. května první velký test proti reprezentaci Švédska. Po dalším dnu pauzy se Češi poprvé po 7 letech utkají ve středu 20. května s Itálií.
10: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
11: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
12: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
13: Využijte naší nabídku do konce června.
12: Vaše brána k novému bydlení.
13: Sledujte Eastgate Brno.
14: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Víme, jak to jezdí, tak teď v těchto chvílích dávejte pozor. Máme tady dopravní komplikace. Na Veveří máme střed Šaliny. Komplikace taky na trase z Hodonína. Na Veselí nad Moravou za Petrovem havaroval osobní auto s nákladním. No a na výjezdu Světa v odbočky na Litomyšl směrem na Lunch Crown havarovalo osobní auto s nákladním. Šťastnou cestu.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, už máte naši apku.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Espresso macchiato.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Radio Krokodýl a Kalův Frk.
3: V autobusu. Chlapče, uvolní místo pánovi s akváriem. A kde máte to akvárium? V břichu. Měl jsem 3 piva a 2 rybičky.

0: hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Lásky čas.
1: Jasně, že jo. Mají krokodýláci. Lásky čas. A my jsme pro vás měli opravdu luxusní soutěž. Soutěžilo se o nádherné kytice a taky luxusní šperk na ušnice v hodnotě 20 000 korun od Korbičky. Stačilo napsat originální vyznání své, no a nejvíc nás zaujala posluchačka Katka z Horonína, budoucí maminka, a krokodýl dorazil na předání tohoto šperku přímo do Korbičky.
2: Krokodýláci, tak je to tady, začíná předávání a vrchol naší májové soutěže.
3: Takže já vás moc zdravím, jmenuji Luboš Korbička, dneska jsme u mě v ateliéru šperku na Rybničku a dneska předáváme nádherné náušnice s obchamánami výherkyně Katce, tak doufáme, že budou dělat radost a že se budou moc líbit.
2: Katku tady máme, tak Katko, dochází k tomu předávání, co na to říkáte?
4: Moc děkuju, jsou krásné.
2: Vy vlastně máte těsně před porodem, že jo?
4: Ano, za týden ve středu.
2: Pojďte nám říct, jak jste soutěžila.
4: No, napsala jsem, že čeká miminko a že ho mám teprve v břiše, ale už ho moc miluju, už se ozývá, brácha se na něho moc těší a my všichni. A že vlastně se dává mamince nějaký dárek po porodu, že bych taky nějaký ráda, ale není to tak důležité, že důležité je, aby byl zdravý.
1: Gratulujeme Katce z Horonína, vítězce naší májové soutěže.
0: Je tady máj, lásky čas. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Pusťte slunce do svého domova.
6: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
5: A pozor, akce.
6: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.30.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz

0: německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Je dobré mít se na koho spolehnout.
11: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Krokodýláci, dneska nás čeká velká jízda vrnem na kolech, bruslích, koloběžkách, longobrdech. Za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl startujeme z Moravského náměstí, pojede se centrem přes náměstí Svobody až do Králova pole zpět. Sraz je na Moraváku v 18 hodin 30 minut. Tak vezměte kamarády, dobrou náladu a přijďte si užít pohodový večer za pohybu s Krokodýlem.

0: Na Krokodýl Katy Perry a taky muzejní noc.
1: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
0: Muzea instituce se zítra otevírají v 18 hodin. Začíná Brněnská muzejní noc. Jehož hrdým mediálním partnerem je rádio Krokodýl. No a co nás čeká například turistické informační centrum města Brna, co pro vás připravilo? Hana Banovská na telefonu.
2: Brno bude v rámci muzejní noci

0: do 4 objektů brněnského podzemí s 20% slevou. V labirintu pod Zeleným trhem čeká návštěvníky speciální program, kterým dá nahlédnout do toho, jak se měšťané v minulosti vypořádávali se starostmi všedních dnů. V kostnici u svatého Jakuba si užijí noční prohlídku při svíčkách. Pro děti i dospělé pak bude připravený program ve sklepě pod novou radnicí, který je plný brněnských pověstí, vodníků a historie. A největším zpřístupněným krytem civilní obrany v Brně, krytem Denis, je pak provedou postavy z různých časových období historie tohoto objektu. V kině Art se můžete těšit na kombinaci filmového a videoherního programu, a to pro děti i pro dospělé. Vstupenky do podzemí i kina Art doporučujeme zakoupit dopředu na stránkách jednotlivých míst.
1: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Na terase tam je blaze. Nyní v Uniho by široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
5: Uniho by.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
7: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Janotovou, Robertem Jíchou, Kristinou Danihelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
8: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluiconecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluiconecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluiconecto. www.fluiconecto.cz.
9: Haló, jsme tu všichni.
10: Já nic nevidím.
9: Nemůžeme rozsvítit?
10: Je to tajný.
9: Takže, pohraj jste.
10: Heneš, long story short, tady.
11: Brňák, Dian, jsem tu.
12: Hora, jama, já taky.
9: Dobrý.
10: Jdeme.
12: Jedu.
10: Hořák. Zapínám. Krájím.
11: Šlehám.
10: Sedím.
11: Strouhám.
10: Flambuju.
9: Hasím.
10: Slejvám.
11: Utírám.
10: Solím.
11: Pepřím.
9: Servíruju.
10: To bude legendární hostina.
13: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
14: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
15: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
16: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
17: Hit za hitem.
5: Radio Krokodýl.

0: Helena Zeťová na Krokodýlo, 14. hodina, pátek, víkend, klepe na dveře a taky čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké odpoledne a ode dneška až do konce září bude probíhat oprava plynovodu na stezce okolo Svitavy. V jakém úseku uslyšíte za chvilku?
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Anděl v lihu nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin a inscenaci Zářivá vrbež nabízí divadlo Redota v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
6: Tak pojďme.
7: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi.
11: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Buď 14. Baby Goodbye. Korona. A nebo čínské víno. Tak to vám bude hrát Krokodýl po druhé hodině odpolední.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V sobotu čekáme na Jižní Moravě zataženo občas s deštěm, teploty kolem 14 stupňů.
14: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ode dneška až do 30. září bude probíhat oprava plynovodu na stezce okolo Svitavy v úseku Hladíkova Masná. Obchozí trasa pro chodce vede po druhé straně řeky. Cyklisté pojedou po Zvěřinově, Elišky Krásnohorské a Řehořově. V Brně začala 16. sezóna mytí popelnic. Aktuálně je jich v ulicích města rozmístěno přesně 58 645. Většina z nich projde až do konce října pravidelnou očistou. Služba, která není v České republice úplně standardní, probíhá během pravidelného svozu odpadu. Nádoby se vyprázdní a pod vysokým tlakem ostříknou horkou vodou bez saponátů.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Znojmo dnes hostí celostátní zahájení 22. ročníku festivalu muzejních nocí. Ta znojemská je věnovaná hlavně letošnímu 8. výročí povýšení Znojma na Královské město. Do festivalu se v dalších dnech postupně zapojí 208 českých a moravských měst a 656 institucí. V Brně proběhne muzejní noc zítra.
15: Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Ve Švýcarsku dnes startuje hokejové mistrovství světa. Titul budou obhajovat Američané, kteří na loňský vyčekaný triumf navázali zlatem na letošních olympijských hrách v Miláně. V domácím prostředí budou o úspěch vedle tradičních velmocí Kanady, Švédska, Finska a Česka usilovat Švýcaři, kteří na posledních dvou šampionátech prohráli finále.
16: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
17: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
18: Eastgate.
19: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
18: Využijte naší nabídku do konce června.
19: Vaše brána k novému bydlení.
18: Sledujte Eastgate Brno.
20: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
21: Krásně.
6: krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Dlouhé zdržení naberete na cestě z Vídně do Brna. Zhruba 14-kilometrová kolona se táhne z Rakouska až do Mikulova. Pomalu to jede na příjezdu do Brna po dálnici D1 směrem z Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. Postojíte se také na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Přímo v Brně se zdržíte v obou směrech na Zvonařce nebo v Gajdošově ulici směrem do Černovic. A popojíždět budete na trase z Brna do Svitav mezi Českou a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Spálek.
21: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: U nás si můžete vyhrát taky nové horské kolo za 35 000 korun. Nejenom o tom v této hodině.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepu, jinak dobrého plavce, chytne ve vodě křeč. Začne volat o pomoc. Nikdo ale není právě na blízku. Z posledních sil se doplácá na břeh a říká si Hergot, nebýt mě, tak jsem se určitě utopil.

0: Krokodýl České víno, tohle je vaše rádio, tohle je Krokodýl.
1: Poslouchej rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Nové horské kolo za 35 tisíc korun vytipujete za dlouho, když vyrazím na kole. Dojedu tady z centra města Brna z Gorkého 45 k doprodejný Element Store u M Paláce. Po cestě je potřeba udělat několik úkolů, vyfotit se u Petrova na Zeleném trhu, u Krokodýla, na Staré radnici, na Svobodňáku a hlavním nádraží. No a vy si tipujete, za jak dlouho to se všechno zvládne. Svůj tip posílejte v minutách a sekundách e-mailem na studio@krokodil.cz. Připište telefon na vás, no a pak už jenom poslouchejte a vyhrávejte.
1: Poslouchej rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 tisíc korun. Více na krokodil.cz.
2: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
3: Za vším hledej menu. Na rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá najíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
5: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
4: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
5: Že bych se taky svezla.
4: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
6: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
7: Kde jste všichni?
6: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
8: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
9: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 tisíc korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
10: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16.30.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
12: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Hele, vyšla nová kaplinka.
15: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
14: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
15: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
14: Jasně, romantický útěk v praxi.
16: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Na krokodýlo korona dneska nás čeká velká jízda Brnem na kolech, bruslých kolech, koloběžkách, longboardech. Startujeme z Moravského náměstí, projdeme centrem přes náměstí Svobody až do Králova pole zpět. Sraz je na Moraváku v 18.30, tak vezměte kamarády a těšíme se na vás.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: pohon.
1: Na Krokodýl Jana Kiršner, pokoj v duši, jsme vaše rádio. Jsme Krokodýl. Brněnská muzejní noc.
2: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
1: Ano, už zítra se otevřou galerie po celém Brně, po celé jižní Moravě, taky muzea. No a my se jdeme podívat do Moravské galerie. Eva Kadlčíková na telefonu.
3: Moravská galerie se do Brněnské muzejní noci zapojuje jako koordinátor celého programu a zároveň má svůj vlastní program. Odehraje se ve dvou našich budovách na Husově ulici. V umělecko-průmyslovém muzeu bude program zasvěcen módě. Začne módní přehlídkou v 18 hodin. Pokračovat bude workshopem inspirovaným výstavou módního tvůrce Jana Černého. Návštěvníky čekají taky komentované prohlídky v dotecích Liběny Rochové a tak dále. S našimi lektory se podívají expozic a výstav v Pražákově paláci a přímo kurátoři je provedou výstavou za a proti Rudolfa Sikory. Právě na tuhle výstavu je navázaná i tvůrčí dílna pro malé a velké. Nejmenší si palác užijí s robokočkou a sklouznout se mezi patry moderního a nového umění může každý. Večer lze zakončit na nádvoří obou budov, kde budou otevřené kavárny, bary a atmosféru pod mrakem i u Morkalu dotvoří DJské sety.
1: V sobotu Brněnská muzejní noc i s Moravskou galerií.
2: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
4: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
5: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátila a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
6: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
7: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
6: Říkáš klimačku?

0: organizací? A od kéhože je?
1: No přece od Klimastylu z Hodonína.
2: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
3: Pozor, novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
5: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
6: Unihobby.
7: Rozumíme českým kotilům.
8: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
9: Hledáte tip na víkend? Objevte prodejní výstavu Minerály Brno. Kameny, šperky, fosílie i zábava pro děti. Vyrobte si vlastní šperk nebo vyzkoušejte rýžování zlata. Minerály Brno. Zážitek pro celou rodinu. Těšíme se na vás od 16. do 17. května na brněnském výstavišti.
10: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
11: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Jinak roku dílo Madonna. Teď už čerstvé zprávy s Petrou. O čem budou?
1: Hezké odpoledne a na trať z Břeclavy do Lednice se o víkendu vracejí nostalgické vlaky, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
5: Brno čeká opět finále extraligy družstev v badmintonu. SK Brno Slatina získal loni zlatý hattrick a chce potvrdit formu. Final Four smíšených družstev začíná po 9:30 na Tuřance 55. Přijďte je podpořit i s rodinou do X Areny ve Slatině. Vstup zdarma, špičkový badminton a bude krokodýl Petr Holík. V sobotu v X Aréně zdarec.
3: Radio Krokodýl.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Královna omáček míří na Hrad.
8: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
7: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
8: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
7: Kapacita omezena.
8: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
9: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
10: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 15. hodině z Krokodýla Robin Schulz, Natasha Bedingfield a bude taky poetika. Minutu před 15. hodinou.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě čekáme zítra zataženou oblohu. Občas nám sprchne, teploty budou kolem 14 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na brněnské výstaviště přijede o víkendu 270 vystavovatelů ze 14 zemí, aby prezentovali svou nabídku na výstavě Minerály Brno. Kromě nákupu sběratelských kamenů, přírodin, dekorativních předmětů nebo fosílií, je možné na výstavišti navštívit i různé tvůrčí a vzdělávací workshopy. O víkendu bude také naposledy k vidění výstava Večerníček 60. 15 tisíc měsíčně budou moci z rodičovského příspěvku čerpat těhotné ženy ještě před tím, než se jim narodí dítě, a to až 2 měsíce před očekávaným termínem porodu. Rozhodla o tom sněmovna, která schválila poslanecký návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky.
3: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Na trať z Břeclavy do Lednice se s rozjezdem turistické sezóny od zítřka znovu vydávají nostalgické vlaky. Po 9 letech se do provozu vrací parní lokomotiva řady 475, která se podrobila několika náročným opravám. První spoj odjede z Břeclavy v 9 hodin a 23 minut.
13: Mistrovství světa v hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté dnes vstoupí ve Freiburgu do 89. mistrovství světa. První hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Utkání začne ve 20:20. Zítra Češi nastoupí proti Slovinsku.
13: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
14: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
15: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
16: Využijte naší nabídku do konce června.
15: Vaše brána k novému bydlení.
16: Sledujte Eastgate Brno.
17: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
18: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
19: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně se připravte na zdržení v opuštěné ulici a na Zvonařce směrem do Černovic. Kolona je také na Kolišti směrem k hlavnímu nádraží. Navíc u křižovatky s Bratislavskou došlo k dopravní nehodě. Ve Vinohradech si postojíte v Rokitově ulici ve směru do Líšně. 6-kilometrová kolona je na trase z Brna do Svitav mezi Kuřimí a Lipůvkou. Cestou z Vídně do Brna čeká řidiče dlouhé zdržení do více než 14-kilometrové koloně, která začíná na rakouské straně a končí v Mikulově. A po pojíždět budete také na průtahu Břeclaví směrem do Hodonína. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vyspálek.
18: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka Vínar s vámi, no a taky se podíváme na to, co nás čeká, už je zítra muzejní noc.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepu, jinak dobrého plavce, chytne ve vodě křeč. Začne volat o pomoc. Nikdo ale není právě na blízku. Z posledních sil se doplácá na břeh a říká si Hergot, nebýt mě, tak jsem se určitě utopil.

necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Šimpert, Geronimo a Brněnská muzejní noc už zítra.
1: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
0: Ano, s rádiem Krokodýl. Pozor, čeká nás taky velká výška vozidel Technického muzea Brna zítra v 16 hodin na Svobodňáku. No a co Technické muzeum pro vás připravilo v rámci muzejní noci, o tom Barbora Kopecká.
2: Technické muzeum v Brně si pro návštěvníky Brněnské muzejní noci připravilo opět pestrý program, a tentokrát převážně s policejní tematikou. Jemuž bude předcházet i doprovodná akce přehlídka automobilové techniky ve venkovním areálu muzea, a to v čase od 10 do 16 hodin. Můžou se také svést historickými autobusy z muzejních sbírek. Pro fanoušky historických vozidel tak máme připravenou i navazující akci Muzeum v pohybu, a to od 15.45 na okružní trase z Králova pole až na náměstí Svobody a zpět. No a potom už od 18 hodin do půlnoci následuje tradiční muzejní noc ve vnitřních i venkovních prostorách muzea.
0: Barbora Kopecká, Technické muzeum Brno, tip pro vás. Muzejní noc zítra od 18 do půlnoci.
1: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Výhradně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Hazardní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
10: Je dobré mít se o koho opřít.
11: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Krokodýlo Meky Žbirka, no a teď naše rubrika Bydlení s krokodýlem.
1: Bydlení s krokodýlem.
0: Na aktuální otázky ohledně realitního trhu nám odpovídá tady Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. My se ptáme, jak je to s pojištěním, když bydlím v pronajatém bytě. Potřebuji ho?
2: Ano, rozhodně ano. Na pojistku majitele se spolehat nestačí. Pronajímatel má obvykle pojištěnou samotnou nemovitost, ale ne vaše osobní věci ani škody, které můžete způsobit vy. Ideálně je kombinace pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti, tedy takzvané pojistky na blbost. Ta pomůže například ve chvíli, kdy vytopíte sousedy nebo způsobíte škodu nepozorností. Ročně stojí jen několik stovek, ale v krizové situaci může zachránit opravdu vysoké částky.
1: Bydlení s krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Rádio Krokodýl.

0: Honol 7475. Šetříme vaše rodinné rozpočty.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Tip na levný benzín a naftu v Brně, tak dobře poslouchejte. Benzín 40,50, nafta 38,90. Říkáte si kde? Čerpací stanice D-Oil Brno, Podolí u Brna. Zastavte se.
1: Šetříme s krokodýlem. LP omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
2: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
5: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degu Show.

0: Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: na čase být.
1: Tak. Pěkné páteční odpoledne, dobrý kafe před 16. Jak jste na tom vy? Už jste si taky stihli dát kafíčko krokodýláci. Já teď zrovna nudlovou polévku, tady je Petr, dobré odpoledne všem s krokodýlem a zprávy s Petrou, které jsou o čem, vítej.
2: Pěkné odpoledne, muž ukradenou lebku svaté Zdislavy zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece, i o tom už za chvilku.
3: Radio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Zveme vás na 22. ročník brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Stále hity s krokodýlem a výborná muzika po 16. Dáme si nekonečný příběh.

0: budou drahokami Miraj. A budem stále mladý Forever Young. Necelé 2 minuty a bude přesně 16 hodin. Jste s Krokodýlem, dobré odpoledne.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Hodin 16 stupňů je tam méně, 13, 14, žádná pecka, zatímco na Vysočině ve Žďáře má 5 a kolem 10, takže krokodýláci, připravme se na to, že ještě doznívá vláda ledových mužů. Dneska máme Žofy. A jak to vypadá, že svatá Žofie zdatně nás zalije, už se jí to povedlo hlavně v nočních hodinách, stálo to opravdu za to. No a před náma je sobota, která bude s deštěm zatažená, maximální teploty budou 13, neděle lepší, oblačno a 16 stupňů Celsia.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Na dnešek připadá den linky 155, který připomíná důležitost zdravotnické záchranné služby. Na Dominikánském náměstí záchranáři představili svou práci a zájemci si mohli vyzkoušet například první pomoc. Letos poprvé si mohli prohlédnout také vybavení biohazard týmu, který se zaměřuje hlavně na péči o pacienty s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc. Muž, kterého včera zadržela policie kvůli podezření z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil podle vyšetřovatelů relikvii do betonu a chtěl ji pohřbít v lese. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Policie chce, aby byl podezřelý stíhán vazebně. Soud o tom rozhodne asi o víkendu. Učitelka mateřské školy v Rakousku otěhotnila se 14-letým žákem základní školy. Utajovaný vztah prasknul, když žena potratila. Kolegové učitelky o jejich tajných schůzkách věděli několik měsíců, ale mlčeli. Když žena otěhotnila a o dítě v zápětí přišla, všechno potvrdili. Od té doby je na nemocenské a čeká na verdikt.
2: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
4: Hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu, kterému skončila v play-off zámořské NHL v noci na dnešek sezóna po vyřazení v sérii druhého kola play-off s Vegas. V první hrací den šampionátu bude soupeřem Čechů v základní skupině B Dánsko. Začátek utkání je ve 20:20.
5: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
6: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
7: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
6: Využijte naší nabídku do konce června.
7: Vaše brána k novému bydlení.
6: Sledujte Eastgate Brno.
8: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Gasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Páteční odpolední špička, stojí to za to zvláště na hranicích s Rakouskem. Proč tomu tak asi je, že Máro?
9: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Více než 6-kilometrová kolona na cestě z Brna do Svitav mezi Kuřimí a Lipůvkou. Přímo v Brně si postojíte v opuštěné ulici a na Zvonařce směrem do Židenic. Dlouhé zdržení vás čeká ve Svatopulkově ulici ve směru na Černovice. Ucpaný je výjezd z Brna od výstaviště směrem k dálnici D1. Popojíždět budete na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. Více než 4-kilometrová kolona na bratislavské D2 na příjezdu do Brna a dlouhé zdržení přetrvává na tahu z Vídně do Brna. 14-kilometrová kolona se táhne z Rakouska až do Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Spálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné páteční odpoledne všem na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi, Hodonínu i k Mikulovu, kde jsou prostě kolony, protože v Rakousku měli včera státní svátek na nebe vstoupení páně Christi Himmelfahrt, já, Zicha, a díky tomu to dneska prostě musí dohánět. My každopádně nemusíme dohánět nic, máme tady klasiku, Žanek, Žejo, Hantic, zdar jak svíňa.
1: Zdar jak svíňa, skoro sníkalo, si gomity, co jsou to vysypaný reči.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Místo toho, abys hrál s mým otcem karty, jsi mohl trošku víc všímat mě, ne?
3: No to bych rád, ale potom ty peníze na svatbu v životě neseženeme.

0: Je pátek odpoledne, konečně z práce jdete na výlet, tak to Trippin docela sedne. Robbie Williams s Krokodýlem. Na rádiu Krokodýl. A máme tady po Robím hnedka Žanka Hlaváčka, páteční hanticová klasika, takže zdar jak svíňa.
1: Zdar jak svíňa skoro k sníkalosti. Gomity, co jsou to vysýpaný reči.
0: No a to je tak jednoduché, že k tomu ani nebudeme dávat jako výzvu, že ať si zavoláte, protože toto prostě je pouze opakování matka moudrosti a ve štatlu se ne všichni, ale někteří chytli.
2: No tak to jsou vysýpaný rajčata.
3: Bez zubí.
4: Reče, já nevím, zuby pryč.
0: Zuby pryč je to ta správná úvaha, samozřejmě. Rajčata ne.
1: Vysýpaný reče jsou vyražené zuby. Tak ať se vám dneska nic nestane a mějte pětelný den.
0: A vydařený víkend i ty, Janku.
5: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Poslouchej rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce.
6: Po cestě ho čeká několik úkolů.
5: A ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle.
6: Vyhraje první, nejpřesnější tip.
5: Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej.
7: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
5: Bydlení s Krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s Krokodýlem.
8: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
5: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
9: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
13: Tak pojďme.
14: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park CZ.
15: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
16: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonecto. www.fluiconecto.cz.
17: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
10: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
13: Dva. Nosa.

Začalo mistrovství světa i IHF, takže toto je písnička vyloženě k tématu. Michal Hrůza, 2 minuty po 4:30 do pátku s Krokodýlem. Každopádně vy jste, doufám, uvolnění správně a připraveni na to vydat se s náma na velkou jízdu Brnem na kolech, bruslích, koloběžkách, longboardech i jednokolkách. Je to už dneska za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Start je z Moraváku, projedeme centrem přes náměstí Svobody až do Králova pole a zpátky. Takže sraz, Moravské náměstí v 18.30 a vezměte kámoše, dobrou náladu, přijďte si užít pohodový večer v pohybu. Jsme Krokodýl, těšíme se na vás a posíláme vám nekonečný příběh. Hezký pátek.

0: Krásný pátek, krokodiláci, tohle, když byla novinka, mě bylo 10 let, to je hezký. No jo, Neverending Story a mimochodem Nekonečný příběh, je to i s tím navyšováním peněz za zvuky do ruky, protože už jsme naskákali na 101 tisíc a 100 korun. Tak kdo by si to chtěl vyhrát, krokodiláci? Ten, kdo je starší 18 let a souhlasící s výherním řádem, co je na www.krokodil.cz. Pokud tomu odpovídáte, vemte telefon a pojďte mi volat 603 103 103 Radio Krokodýl, kde na vás čeká přes 101 tisíc korun cash.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: To je tak dobrý song. Bruno Mars, novinka I Just Might a máme tady 101 litrů, to je taky super. Zvuky, prachy do tvý ruky. Ale ještě to neslyšíme, Romy, až teďka je to slyšet. Pojďte to taky okomentovat. Dobré odpoledne, zdravíčko.
1: Dobré odpoledne.
0: Je to super, že?
1: Je to velký super.
0: Je to velký super. A dovolat se je super. Tak, Romče, se to povedlo. Romy, vítejte. Kde vás máme, odkud jste se dovolala?
1: Já jsem tady z Květné, Svitavsko.
0: Tak, na Svitavsko. Krásný pátek, i když je to takový furt studený. Zdenál v Šepkovicích říkal, že musel zapnout ten plynový kotel, abych se trochu ohřál.
1: My jsme taky
0: A není sám. No. Tak, Romy, je vám 18 asi, je?
1: Ano.
0: Souhlas nám dáte s výherním řádem, prosím?
1: Samozřejmě.
0: Děkujem pěkně. Hádáme zvuk krokodýla a je to tento. Tak co jste v Květné na Svitavsku vymyslela, že se u toho dělá?
1: No, já jsem vymyslela, že když si vezmete normálně klasický máslo a to máslo rozbalujete,
0: ano. Ho
1: musíte vlastně jakoby třikrát otevřít a potom teprve to máslo použít. Tak otevření prostě másla.
0: A milujete otvírání másla?
1: Co? Tak jo, nevadí mi to, já ho i vyrábím.
0: To jste taková šikovná. Moje žena miluje máslo, ona ho strašně ráda kupuje, pak ho ještě se daleko raději rozbaluje, takže u nás jako je máslo stále na pořadu dne. Tak a nápad to není špatný, ještě to nikdo myslí ani

0: Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
4: Kde jste všichni?
3: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
5: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
6: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
5: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
6: Že bych se taky svezla.
5: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
9: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Nemáte grafiku, ale máte představu? Nemáte tiskárnu, ale chcete obrázek? Neumíte lepit, ale tu samolepku tam prostě chcete? Zkuste nás. Megapress. Od vizitky po billboard, od návrhu po realizaci. Megapress.cz. Výrobce tištěné, nejen reklamy.
12: Hledáte tip na víkend? Objevte prodejní výstavu Minerály Brno. Kameny, šperky, fosílie i zábava pro děti. Vyrobte si vlastní šperk nebo vyzkoušejte rýžování zlata. Minerály Brno. Zážitek pro celou rodinu. Těšíme se na vás od 16. do 17. května na brněnském výstavišti.
13: Startuje 8. ročník festivalu Provázek Open. V květnu, červnu a září ožije prostor dvora divadla Husa na provázku pestrobarevnou škálou kulturních akcí. Parent friendly, rande na provázku, divadla, koncerty, letní kino, yoga, oblíbený dětský den nebo improvizace v šalině. Všechno máme. Více informací na provázek.cz.
14: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Veverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
15: Pozor! Novinky v pravidlech provozu a bodový systém. Autoškola Pavel Pelikán pořádá kurzy pro firmy i veřejnost. Informace na www.autoskolapelikan.cz. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem.
16: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Pěkné páteční odpoledne, krakolíláci, do Rajhradic, kde už ladíme zářijový guláš fest z Darec starosto a týme. A mimochodem v Komárově s náma pečou, ježišmarja, to je skvělý. Takový dobroty se tady dějou. Dezerty, zdobené mafiny, minikrtkové dortičky, ježiš, to budou dobroty. To budou dobroty, hned bych si ochutnal, ale musíme dát zprávy, protože za 2 minuty bude 5. Petro?
1: Pěkné odpoledne, brněnské ústřední dílny dopravního podniku dokončily technologický unikát, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Anděl v lihu nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin a inscenaci Zářivá vrbež nabízí divadlo Redota v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
6: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 21. května stavebniny Mlenský pořádají dny otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
7: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pátá právě odběla krokodýláci a mám připravené do Rajhradic Queeny. Pro Myšáka, pro starostu Luboše, pro Romana, pro všechny Rajhradičáky, I want to break free. Miley Cyrus, End of the World, to bude zase k tomu pečení do Komecu pro Péťu. Na Moravě Vysočině, doufám, všude budeme mít pohodu, dáme si na to kaváty.
11: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 17 hodin a 14 stupňů Celsia v Brně, 13,5 v Šepkovicích a ve Žďáře jsme na 11. No a bude to o chvilku lepší, ovšem jenom v neděli, protože víkend bude zatažený, oblačný a zítra deštivý, zítra max 13 stupňů na Moravě, 11 na Vysočině. Ještě, že budeme zabření na tom Final Four v badmintonu ve Slatině, tam nám to vadit nebude. A neděle oblačno, odpoledne 16 Morava, 13 stupňů Vysočina. Tak to si zase užijte na golfu na turnaji Správní rady na Kaskádě. Tady jsou hlavní události dnešního dne.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnské ústřední dílny dopravního podniku dokončily technologický unikát. Z tramvaje typu KT8 se pod rukama zaměstnanců v Brně stalo bateriové vozidlo, které bude jezdit na železnici. Vůz si od dopravního podniku loni po nehodě odkoupila společnost AŽD, nechala ho renovovat do současné podoby a teď bude jezdit s cestujícími na experimentální trati u Jičína. V místech, kde stávala brněnská velká synagoga, dnes poprvé po mnoha desetiletích zazněly šabatové písně a modlitba na památku zemřelých. Synagogu v roce 1939 vypálili nacisté. Parcela na nároží Přízovy a Spálené zůstala nezastavěná a v posledních týdnech tam pracovali archeologové. Zájemci si mohou odkryté základy prohlédnout o víkendu u příležitosti festivalu Open House Brno. Vláda zřejmě v pondělí podpoří senátní návrh, aby jednodenní dálniční známka do budoucna nově platila celých 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Změnu, kterou navrhli senátoři vládního hnutí ANO, podpořilo i ministerstvo dopravy, které dříve podobné snahy odmítalo.
12: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Své tažení základní skupinou zahájí čeští hokejisté dnes proti Dánsku. Utkání začne ve 20:20. O den později je čeká Slovinsko a v pondělí 18. května první velký test proti reprezentaci Švédska. Po dalším dni pauzy se Češi poprvé po 7 letech utkají ve středu 20. května s Itálií.
13: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
14: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
15: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
16: Využijte naší nabídku do konce června.
15: Vaše brána k novému bydlení.
16: Sledujte Eastgate Brno.
17: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
18: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Páteční doprava stále hustá a s Kubou víme, kde nejvíc.
19: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Grohově ulici neprojedete kvůli požáru bytu. Policisté tam řídí dopravu. Přes půl kilometru má kolona vozidel na cestě ze Svatoplukovy ulice na Líšeně přes Vinohrady. Na dálnici D1 doprava vázne mezi 190. a 196. kilometrem. Dále na výjezdu na Vyškov z Brna na 204. kilometru zůstává omezený provoz a zdržení je tam do 5 minut. A ucpaná zůstává trasa z Brna do Svitav na příjezdu do Lipůvky. Tam si podle řidičů postojíte do 10 minut. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuptilšar.
20: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pohodový pátek s krokodýlem na jihu i na severu přeje Peťan Horík k rozpáleným kotlům a troubám zvláště. No a v těch troubách už se nám vypékají zdobené mafinky, krtkové dortíky, no zlatíčka budou nadšená, až to budou od Peťulky ochutnávat. A my se jich ještě zeptáme na Lesné, proč ženy používají voňavku.
1: Když jdou chlapi s ženskýma na randy, tak se musí navonět, abych strašně voněli.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: To berete tolik za půlhodinovou práci? Děsí se zákaznice, když instalátor odchází. Jestli vás to rozčiluje, můžu to protáhnout třeba na 5 hodin.

0: Krokodýlem s královnou popu po čtvrt na šest. Pěkný pátek, jdeme za zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A při pátku máme takové vonavé téma, zvláště když tady cítím z Komárova, jak tady voní ty muffiny z té trouby, ten nádherný malý krtkův dort, taky bereme. Zlatíčka by si tak pošmákla, ale teďka řešíme jiné vůně, teď řešíme vůně, co používají maminky a ptáme se holek a kluku na Lesné, proč ženy používají voňavky, děcka?
2: Protože chlapi chodí to na stavby a oni se strašně zaprašují a ženský se jen válejou doma na gauči.
3: Protože tam se holkama tak plata musí být voňavý.
4: Protože aby voněli
5: a aby hlavně nesmrděli.
6: Aby chlapi nesmrděli jako nohy.
7: Když jdou chlapi s ženskýma na randy, tak se musí navonět, abych strašně voněli.
8: Já jsem se jenom přivonila.
0: Děcka, děkujeme. A hlavně ten chlapeček, co říkal, že chlapi chodí na ty stavby a ženy se jen válijou doma na gauči, tak za to děkujem. Ale chlapec si to pak bude muset pro budoucnost a hezký život v té hlavě trošičku přeskládat.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Holky to přece nemají jednoduchý, zvláště když se starají o dvě, tři a více dětí a ještě u toho pečou krtku v dort, že? Dobré odpoledne.
1: Krokodýlí zvuky, pravdy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
9: Pusťte slunce do svého domova.
10: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
9: A pozor, akce.
10: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
11: Chcete mít servis pro svou sekačku, traktor či pilu dříve, než ji budete potřebovat na zahradě? O vaše stroje se vám postará právě teď profesionální tým Gardentech.cz. Buďte rychlejší než počasí a přijďte hned. Gardentech.cz, Brno, Černovice.
12: Rytíři tasí meče, víly prchají před obrem a hrad Boskovice znovu ožívá. Přijďte 16. a 17. května na oživilý hrad Boskovice. Čeká vás jezdecký turnaj pána Ozora z Boskovic, šermířská pohádka, divadlo pro děti, historický jarmark, střelba z luku i kuše a další. Zažijte středověk na vlastní kůži. Vstupenky na smsticket.cz. Více informací na www.baštýři.cz. Oživilý hrad Boskovice 16. a 17. května od 9 do 16. 30.
13: Izomat stavebniny.
14: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
15: Best Beleza.
14: Nádherná zahradní dlažba.
15: Best Bellissima.
14: Dvě úžasné zahradní dlažby.
15: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
14: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
16: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
17: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
18: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
19: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
21: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
22: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

Krokodilaci, Marek Ztracený, koloběžkáři, bruslaři, ještě necelá hodina a máme sraz na Moraváku na další cyklojízdu. Mimochodem, aktuálně dali Kanaďané po velkém tlaku Švédům další gól, vedou 2-1 přesně v půli utkání a vedou i Finové nad Německem 1-0. A my to povedeme s koly, s bruslemi, koloběžkami, longboardy, jednokolkami za hudebního doprovodu našeho rádia. Je tady další cyklojízda Brnem, start z Moravského náměstí. Projedeme centrem přes náměstí Svobody až do Králova pole a zpátky. Sraz je na Moraváku v 18.30, to je za 52 minut. Tak berte kámoše, dobrou náladu, přijďte si užít pohodový večer v pohybu s vaším rádiem. Těšíme se.

0: Pro všechny anděle tady v Brně, na Moravě, na Vysočině, speciálně i do Velkého Meziříčí k Pavlovi, který je tam pěkně stráží kolem sebe, už jich má takřka stovku.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Kolik se nás sejde dneska na cyklojízdě s krokodýlem? Co? Máme to za 3/4 hodiny sraz krokodýláci a možná, že dneska ještě pojedete na svým starým verglu, ale příště už vyhrajete to naše nové za 35 000. Jirka Wiener dneska na cyklojízdě bude s váma. Mimochodem, on vyrazí na kole přímo ze studia krokodýla tady ve Štatlu a povalí do prodejny Element Store u M Paláce. A vy budete tipovat, anebo už tipujete, už je tady spousta tipů, děkujem za ně, za jak dlouhou dobu to zvládne. Dne. Neříkáme ujede, protože on musí vlastně dojet na řadu míst, kde si má udělat selfiečka, takže normální výletní tempo, po cestě řada úkolů, selfiečka a zastávky na známých místech ve Štatlu. Fotit se musí u Petrova, na Zeleném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku a taky na Hlaváku. A nakonec dorazí až do cíle na prodejnu Element Store. A vy tipujete, za jak dlouhou dobu celou tuto trasu, včetně focení, selfiečkování, zvládne. Své tipy, prosím vás, nevolejte do studia, pište minuty, sekundy, a to na e-mail studio@krokodil.cz. Připište i telefon na vás a pak už jenom poslouchejte Radio Krokodil.

0: Deal. Vyhraje první nejpřesnější tip. Tak co? Za jak dlouho to Jirka zvládne, ušlape, ujede. Good luck.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo. Rádio Krokodýl. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Neboj se zazářit a staň se muzikálovou hvězdou. Městské divadlo Brno vypisuje konkurs pro děti do muzikálové školy. Pojďte s námi objevit kouzelný svět muzikálového divadla s našimi předními umělci Ivanou Vaňkovou, Petrem Gazdíkem, Světlanou Jarontovou, Robertem Míchou, Kristinou Danihelovou a dalšími. Konkurs se koná 14. a 15. června. Podrobné informace na www.mdb.cz nebo na Facebooku Městského divadla Brno. Těšíme se na vás.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžem rozsvítit?
4: Ne, je to tajný.
3: Takže,
4: pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
3: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
3: Šlehám,
4: cedím.
3: Strouhám,
4: flambuju.
3: Hasím.
4: Slejvám. Utírám, solím. Pepřím.
3: Servíruju.
4: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
10: Hledáte tip na víkend? Objevte prodejní výstavu Minerály Brno. Kameny, šperky, fosílie i zábava pro děti. Vyrobte si vlastní šperk nebo vyzkoušejte rýžování zlata. Minerály Brno. Zážitek pro celou rodinu. Těšíme se na vás od 16. do 17. května na brněnském výstavišti.
11: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
12: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
13: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbc.globalservices.cz.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Na Moravu Vysočinu, hello, 2 minuty, bude 18 hodin, Krkolíláci, 32 minuty a máme sraz na Moraváku na další cyklojízdu a jinak jsme napnutí, co třeba hokej, ve kterém právě teď bojují Finsko, Německo, Kanada, Švédsko. Finové vedou 1-0 na začátku třetí třetiny a po 2 třetinách Kanada, Švédsko, 6 branek padlo, je to 3-3, je to velká bitva. Petro, co máš ty?
1: Hezké odpoledne, na trati z Břeclavy do Lednice se znovu vydají nostalgické vlaky, i o tom už za chvilku.
2: Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na jižní Moravě. Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.
2: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. 6. hodina za pár vteřin, Krokodýláci, a připravení jsou pro vás. A háči. Bude David Guetta, Gone, Gone, Gone. Právě teď je přesně 6 a bude Eva Farná.
5: Prostě od pámbička boky jako skříň, jako skříň.
0: A taky dáme Queeny.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
7: Jmenuji se Jakub Žák, jsem ředitelem základní školy Brno Hroznová 1. Co se týká zákazu mobilních telefonů ve vyučování, na naší škole platí už dlouhodobě. Děti mají mít mobily vypnuté v tašce. Tento zákaz se nám velmi osvědčil, děti se po přestávkách více baví a využívají setkání ve škole k vzájemným vztahům a ne k tomu, aby byli na mobilu.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 18. hodina je tady, Krokodýláci, a my koukáme na teploměry, které zatím drží teploty od 11 do 14 stupňů. Vysočina, ta je k té desítce, my jsme tady ještě těsně pod 15. A zítra to nebude rozhodně lepší, protože bude zataženo deštivo. Odpolední maxima na Moravě 13, na Vysočině 11. Neděle by měla být oblačná a ne toliko deštivá, maximálně někdy jenom dopoledne a ráno. Odpoledne pak 16 stupňů na Moravě, 13 na Vysočině.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na brněnské výstaviště přijede o víkendu 270 vystavovatelů ze 14 zemí, aby prezentovali svou nabídku na výstavě Minerály Brno. Kromě nákupů sběratelských kamenů, přírodin, dekorativních předmětů nebo fosílií, je možné na výstavišti navštívit i různé tvůrčí a vzdělávací workshopy. O víkendu bude také naposledy k vidění výstava Večerníček 60. 15 000 měsíčně budou moci z rodičovského příspěvku čerpat těhotné ženy ještě předtím, než se jim narodí dítě, a to až 2 měsíce před očekávaným termínem porodu. Rozhodla o tom sněmovna, která schválila poslanecký návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Na trať z Břeclavy do Lednice se s rozjezdem turistické sezóny od zítřka znovu vydávají nostalgické vlaky. Po 9 letech se do provozu vrací parní lokomotiva řady 475, která se podrobila několika náročným opravám. První spoj odjede z Břeclavy v 9 hodin a 23 minut.
2: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté dnes vstoupí ve Freiburgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Utkání začne ve 20:20. Zítra Češi nastoupí proti Slovinsku.
0: A Finové mimochodem proti Němcům 2-0 ve 44. minutě, Kanada Švédsko po dvou třetinách 3-3.
9: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
10: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
11: Eastgate.
12: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
11: Využijte naší nabídku do konce června.
12: Vaše brána k novému bydlení.
11: Sledujte Eastgate Brno.
13: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pátek na silnicích byl zapeklitý, ale už se to začíná lepšit. Kubo.
14: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Připomínám Brně uzavřenou Grohovu ulici. Likvidují se tam následky po požáru bytu. Kvůli zúžení doprava vázne před křižovatkou ulic Sportovní a Drobného. Jinak je celkově ve městě provoz spíše plynulý. A na dálnici D1 pojedete pomalu u Brna směrem na Vyškov mezi 193. a 196. kilometrem. A z Brna do Prahy před 104. kilometrem vás drží zhruba 2-kilometrová kolona. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce jako Kopitelšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Těšíme se s Krokodýlem na fantastické badmintonové Final Four. Finále extraligy v badmintonu smíšených družstev a špičkový badmintonisté zítra ve Slatině na Tuřance 55. Potkáme se tam od 9:30 a jsem zvědav, jestli po vlastně hetriku budou opět zlatí domácí badmintonisté ze Slatiny. Srdečně zdravím i kapitána Laďu Vorla. Těšíme se za půl hodiny nebo už ani ne sraz na cyklojízdu na Moraváku a do toho krokodýláci muzejní noc už zítra.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Boky jak skříň a muzejní noc už zítra.
1: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl.
0: Tak pěkný vstup do víkendu všem s krokodýlem a zvláště pokud už se nemůžete dočkat dalšího ročníku Brněnské muzejní noci s rádiem Krokodýl. Zítra od 18. do půlnoci opět otevřená muzea, galerie po celém Brně. Budete si je moci projít v noci. Krokodýl je hrdý mediální partner. A co pro vás chystá knihovna Jiřího Mahena, prozradí Petr Pospíšil. Dobrý den.
2: Program muzejní noci začíná v ústřední knihovně v 18 hodin, ale můžete přijít už o hodinu dříve. Od 17 hodin totiž vystoupí Mikroteátro Brno s divadelním představením pro děti. Po slavnostním zahájení v 18 hodin vystoupí brněnské divadlo Kyogen. V průběhu večera si také budete moct prohlédnout barokní budovu Schrattenbachova paláce, kde se knihovna nachází. No a potom už se můžete těšit na dva koncerty. Nejprve od 7:30 večer vystoupí skupina For Bariton a poté už kapela ze Slovenska ZVA 1228 Band. To bude takový zlatý hřeb a rád začne v 9 hodin večer, vstup na všechny akce je zdarma.
0: Říká Petr Pospíšil za knihovnu Jiřího Mahena. Brněnská muzejní noc už zítra od 18. hodiny do půlnoci i s rádiem Krokodýl.
1: Brněnská muzejní noc s rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak@pena.cz.
8: Jestli máte rádi skvělé víno a dobrou zábavu, tak mám pro vás výborný tip. 21. května v 7 večer v Korek Wine Baru proběhne Degušou se mnou s Petrem Rychlým a vinařem Liborem Neverkou. Vstupenky seženete na www.korekwinebar.cz. Těšíme se na vás a na zdraví!
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

To nám to krásně schází. Je to tak, 18.32 krokodýly, Bruno Mars, Rosie, 6:30, 3 minuty a už se to plní na Moravském náměstí. Je to před náma velká jízda Brnem na kolech, bruslích, koloběžkách, longboardech, jednokolkách, sraz teď o 6:30. Vyjíždíme za pár minut a Jirka s krokohlídkou jsou u toho, krokodýláci. Tak ať si to hezky užijete na bruslích a užijte si i další minuty s krokodýlem. Pro vás Michael Jackson, Heal the World a za půl hodiny písničky na přání.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Jo, jo, pěkný věci, to se prostě nezapomíná. Krokodýláci Čenasky, 6.41, setkáváme se na cyklojízdu a těšíme se třeba do zoologické.
1: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Na telefonu mám Honzu Bedřicha, ptám se Honzo, co bude o víkendu dobrého a připraveného pro děcka v zoo?
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Jaro je v plném proudu a v zoo vítáme nová mláďata i nové členy smečky. Z mláďat nalákám na dva jeřáby mandžuské, dále určitě zmíním tři mláďata u sobů polárních a mláďaty se to hemží i v bezprostřední blízkosti pavilonu Tropické království, kde je dokonce přes 10 malých psounů. Když už budete u nich, tak doporučuji nahlédnout do výběhu kapibar, kde je letošních 5 mláďat a opomenout nesmím ani naší liví dospívající slečnu. Když jsem zmiňoval i nové členy smečky, tak minulý týden k nám z Francie přicestovala nová samice pandy červené. Máme toho pro vás spoustu. Přijďte se o tom přesvědčit na Mnější horu. Máme otevřeno od 9 do 6, poklady zavírají hodinu před koncem otevírací doby, jezdí vláček a využívat můžete i sezónní vstup. Těšíme se v Zoo Brno na viděnou. Jsme jedna smečka.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Co jet na nákupy do Olympie Brno?
4: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
1: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
4: Že bych se taky svezla.
1: Jasně, i proto jedeme do Olympie. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 22. května v Brně u Globusu se na vás těší Autopalas Brno. Přijďte nás navštívit.

0: terase, tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Hledáte tip na víkend? Objevte prodejní výstavu Minerály Brno. Kameny, šperky, fosílie i zábava pro děti. Vyrobte si vlastní šperk nebo vyzkoušejte rýžování zlata. Minerály Brno. Zážitek pro celou rodinu. Těšíme se na vás od 16. do 17. května na brněnském výstavišti.
3: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Dokolílí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 101 tisíc korun. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift. Opel.

0: pohodový páteční večer s krokodýlem do vlasového studia Kašaro na Botanickou, zvláště pro majitelku Janičku Odvárkovou. Ať se i přes ten handicap s kolenem dobře stará a pracuje, šlechtí, pečuje o vlasy tvých klientek, Jani. Krásný večer. S krokodýlem jdeme na další hodinku, kde už nás čeká Jirka, ačkoliv Jirka je vlastně na dvou místech. Jak ve studiu, tak taky na cyklojízdě.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Kapela Mirai, Chci tančit? A dnešní páteční večer v čase písniček na přání, ovšem ve speciálním režimu, protože Jiří musí být na kole a koloběžkách.
2: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na 22. ročník Brněnské muzejní noci, která odemkne podzemí, střechy i slavné vily. Putování za zážitky můžete začít v Pražákově paláci, pokračovat v kině Art, kostele svatého Jakuba, technickém muzeu nebo v ústavu archeologie a muzeologie. Novinkou je pisárecká vila Vital. Poprvé brány otevírá také galerie Fakulty výtvarných umění na Pekařské. Brněnská muzejní noc 16. května od 18 do 24 hodin. Více na brněnskamuzejninoc.cz.
4: Brno čeká opět finále Extraligy družstev v badmintonu. SK Brno Slatina získala loni zlatý hattrick a chce potvrdit formu. Final Four smíšených družstev začíná po 9:30 na Tuřance 55. Přijďte je podpořit i s rodinou do X Areny ve Slatině. Vstup zdarma, špičkový badminton a bude krokodýl Petr Holík. V sobotu v X Areně zdarec.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 19. právě krokodýláci odbyla a máme 14 stupňů v Brně, 12,7 desetin v Šepkovicích u Třebíče. Dežďáře máme 11. Sobota zatažená deštivá, no jo, zítra to bude mokré. Maxima odpoledne na teploměrech 13 na Moravě, 11 na Vysočině. Neděle bude lepší, protože to vystoupá až na 16 na Moravě, 13 na Vysočině. 20 budou příští týden.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Ode dneška až do 30. září bude probíhat oprava plynovodu na stezce okolo Svitavy v úseku Hladíkova Masná. Obchozí trasa pro chodce vede po druhé straně řeky. Cyklisté pojedou po Zvěřinově, Elišky Krásnohorské a Řehořově. V Brně začala 16. sezóna mytí popelnic. Aktuálně je jich v ulicích města rozmístěno přesně 58 645. Nádoby se vyprázdní a pod vysokým tlakem ostříknou horkou vodou bez saponátů. Znojmo dnes hostí celostátní zahájení 22. ročníku Festivalu muzejních nocí. Ta znojemská je věnovaná hlavně letošnímu 8. výročí povýšení Znojma na Královské město. V Brně proběhne muzejní noc zítra.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak naše jízda valí z Moraváku přes Svoboďák do Kéniku a zpátky u toho Jirka s krokohlídkou. Jedete za doprovodu Rádia Krokodýl a doufám, že si to krásně užijete. A provoz, ten už je pohodový. Kubo.
6: Hezký večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Boudalo se v Brně na Jemelkově ulici u Bíteštské. Momentálně se tam ale projíždí bez výraznějších komplikací. Další nehoda překáží na Tržní ulici za křižovatkou s Olomouckou. Doprava tam zpomaluje. A se zdržením pár minut počítejte na dálnici D1 od Brna do Prahy před exitem 104. Je tam 1,5 km dlouhá kolona kvůli zúžení. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptil Šar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krásný páteční večer všem s krokodýlem a hlavně oslavencům. A taky našemu dědečkovi, vlastně pradědečkovi, členu Akademie věd České republiky, který vlastně slaví téměř třikrát tolik, co krokodýl. Dneska 94. narozeniny, takže pro docenta doktora Luboše Slezáka, našeho úžasného dědečka a historika, další písnička od kapely Miraj, s tím, že přejeme zdraví, zdraví, Luby, a hlavně zdraví, a ať ti ty procházky, potom SNP Černých polích stále baví. A taky cvičení jógy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Život plne dál.

S vámi Krokodýl, ano, mají lásky čas a my se podíváme taky na vyhodnocení naší soutěže o nádherné, luxusní naušničky z Krokodýla gratis.

0: Lásky čas.
1: Jasně, že jo. Mají krokodýláci. Lásky čas. A my jsme pro vás měli opravdu luxusní soutěž. Soutěžilo se o nádherné kytice a taky luxusní šperk na ušnice v hodnotě 20 000 korun od Korbičky. Stačilo napsat originální vyznání své, no a nejvíc nás zaujala posluchačka Katka z Horonína, budoucí maminka. A krokodýl dorazil na předání tohoto šperku přímo do Korbičky.
2: Krokodýláci, tak je to tady, začíná předávání a vrchol naší májové soutěže.
3: Takže já vás moc zdravím, jmenuji Luboš Korbička, dneska jsme u mě v ateliéru šperku na Rybničku a dneska předáváme nádherné náušnice s obchamánenými výherkyni Katce, tak doufáme, že budou dělat radost a že se budou moc líbit.
2: Katku tady máme, tak Katko, dochází k tomu předávání, co na to říkáte?
4: Moc děkuju, jsou krásné.
2: Vy vlastně máte těsně před porodem, že jo?
4: Ano, za týden jsou ve středu.
2: Pojďte nám říct, jak jste soutěžila.
4: No, napsala jsem, že čeká miminko a že ho mám teprve v břiše, ale už ho moc miluju, už se ozývá, brácha se na něho moc těší a my všichni. A že vlastně se dává mamince nějaký dárek po porodu, že bych taky nějaký ráda, ale není to tak důležité, že důležité je, aby byl zdravý.
1: Gratulujeme Katce z Horonína, vítězce naší májové soutěže.
0: Je tady máj, lásky čas. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili receptury. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
11: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: prachy do tvý ruky.
1: Je to peněz jako želez, krokodýláci. Ano, v banku krokodýlí zvuků už máme více než 100 000 korun. A jestli si koupíte luxusní dovolenou pro celou rodinu, nebo si tak trošku zrekonstruujete byteček, necháme na vás. Peníze pro vás za uhodnutí zvuku. Ano, už brzy budeme soutěžit.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více

0: Brněnská muzejní noc s Rádiem Krokolí.
1: Muzea instituce se zítra otevírají v 18 hodin. Začíná Brněnská muzejní noc. Jehož hrdým mediálním partnerem je Rádio Krokodýl. No a co nás čeká například turistické informační centrum města Brna, co pro vás připravilo? Hana Banovská na telefonu.
2: Trek Brno bude v rámci muzejní noci do 4 objektů brněnského podzemí s 20% slevou. V labirintu podzemním trhem čeká návštěvníky speciální program, který jim dá nahlédnout do toho, jak se měšťané v minulosti vypořádávali se starostmi všedních dnů. V kostnici u svatého Jakuba si užijí noční prohlídku při svíčkách. Pro děti i dospělé pak bude připravený program ve sklepě pod Novou radnicí, který je plný brněnských pověstí, vodníků a historie. A největším zpřístupněným krytem civilní obrany v Brně, krytem Denis, je pak provedou postavy z různých časových období historie tohoto objektu. Kine Art se můžete těšit na kombinaci filmového a videoherního programu, a to pro děti i pro dospělé. Vstupenky do podzemí Kine Art doporučujeme zakoupit dopředu na stánkách jednotlivých míst.
0: Brněnská muzejní noc s Rádiem Krokodýl. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Je to tajný.
6: Takže, pohraj jste.
7: Heneš, long story short, tady.
8: Brňák, Dian, jsem tu.
9: Hora, Yamaya, taky.
6: Dobrý.
7: Jdeme.
6: Jedu.
8: Hořák,
7: zapínám, krájím.
8: Šlehám, cedím.
7: Strouhám.
8: Flambuju.
6: Hasím.
7: Slejvám.
8: Utírám.
7: Solím.
8: Pepřím.
6: Servíruju.
7: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
10: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme

0: tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Krokodýl, parádní večer, ať už děláte cokoliv, teď hrajeme taky všem záchranářům. Dneska proběhl vlastně den linky 155, tak v centru města Brna vám předvedli ukázku své práce právě záchranáři Jihomoravského kraje. Také zdravíme, no a posíláme jim další hit.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: U 20. hodině z Krokodýla Ariana. Dáme si Polís. A nebo Činasky. Už je za malou chvíli ten nejlepší hudební mix i po 20. hodině z Krokodýla.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
2: V sobotu čekáme na jižní Moravě převážně zataženou oblohu s deštěm. Teploty budou kolem 13 stupňů Celsia.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: V místech, kde stávala brněnská velká synagoga, dnes poprvé po mnoha desetiletích zazněly šabatové písně a modlitba na památku zemřelých. Synagogu v roce 1939 vypálili nacisté. Zájemci si mohou odkryté základy prohlédnout o víkendu u příležitosti festivalu Open House Brno. Výsuvné sloupky v centru města jsou nově opatřené chytrými senzory, které automaticky pouští vozidla integrovaného záchranného systému, vybavená jednotkou pro komunikaci. Díky tomu už nemusí kontaktovat dispečink jako dosud. Na trať v Břeclavi do Lednice se od zítřka znovu vydají nostalgické vlaky. Po 9 letech se do provozu vrací parní lokomotiva řady 475, která se v uplynulých letech podrobila několika náročným opravám.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Jirka s vámi, chcete vyhrát kolo? Jenom o tom v této hodině. Nezapomeňte si stáhnout taky naši aplikaci.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Jste s Krokodýlem, tady vaše rádio. Chtěli byste vyhrát kolo za 35 000 korun? Ano, můžete ho vyhrát přímo v našem vysílání. Tak nás pozorně poslouchejte, víc prozradím za malou chvíli.

0: Miami.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
2: Nové horské kolo za 35 tisíc korun. Vytipujete za dlouho, když vyrazím na kole. Dojedu tady z centra města Brna z Gorkého 45 k doprodejný Element Store u M Paláce. Po cestě je potřeba udělat několik úkolů. Vyfotit se u Petrova na Zeleném trhu, u Krokodýla, na Staré Radnici, na Svobodňáku a hlavním nádraží. No a vy si tipujete, za jak dlouho to se všechno zvládne. Svůj tip posílejte v minutách a sekundách e-mailem na studio@krokodil.cz. Připište telefon na vás, no a pak už jenom poslouchejte a vyhrávejte.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vídeňská muzejní noc s Rádiem Krokodýl.
1: Ano, už zítra se otevřou galerie po celém Brně, po celé jižní Moravě, taky muzea. No a my se jdeme podívat do Moravské galerie. Eva Kadlčíková na telefonu.
2: Moravská galerie se do Brněnské muzejní noci zapojuje jako koordinátor celého programu a zároveň má svůj vlastní program. Odehraje se ve dvou našich budovách na Husově ulici. V umělecko-průmyslovém muzeu bude program zasvěcen módě. Začne módní přehlídkou v 18 hodin. Pokračovat bude workshopem inspirovaným výstavou módního tvůrce Jana Černého. Návštěvníci čekají taky komentované prohlídky v dotecích Liběny Rochové a tak dále. S našimi lektory se podívají expozic a výstav v Pražákově paláci a přímo kurátoři je provedou výstavou za a proti Rudolfa Sikory. Právě na tuhle výstavu je navázaná i tvůrčí dílna pro malé a velké. Nejmenší si palác užijí s robokočkou a sklouznout se mezi patry moderního a nového umění může každý. Večer lze zakončit na nádvoří obou budov, kde budou otevřené kavárny, bary a atmosféru pod mrakem i u Morkalu dotvoří DJské sety.
1: V sobotu brněnská muzejní noc i s Moravskou galerií.
0: Brněnská muzejní noc s Rádiem Krokodýl. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
3: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
4: Tak pojďme.
5: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
9: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: 21. hodině si budeme zpívat I Believe. Bude Vanessa May Destiny. A nebo Kabáti huby magické. Už je to nejvíc. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 9. večerní.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Ode dneška až do 30. září bude probíhat oprava plynovodu na stezce okolo Svitavy v úseku Hladíkova Masná. Obchozí trasa pro chodce vede po druhé straně řeky. Cyklisté pojedou po Zvěřinově, Elišky Krásnohorské a Řehořově. V Brně začala 16. sezóna mytí popelnic. Aktuálně je jich v ulicích města rozmístěno přesně 58 645. Nádoby se vyprázdní a pod vysokým tlakem ostříknou horkou vodou bez saponátů. Znojmo dnes hostí celostátní zahájení 22. ročníku festivalu muzejních nocí. Ta znojemská je věnovaná hlavně letošnímu 8. výročí povýšení Znojma na Královské město. V Brně proběhne muzejní noc zítra.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Páteční krokodýlí pelíšek se nám rozjíždí, máme 15. května, pěkně před námi víkend, i když trošičku uplakaný, přece jenom, jak říkala moje babička, máme pochcené žovky, tak zvládněte to na pohodu, teď na pohodu a pro dobrou náladu budeme hrát další hity u nás na Kroku.

Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 101 000 korun.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Jak už bylo dnes řečeno, Žofie a také Sofie má svůj svátek a my přejeme všechno krásné. Pořádně si užijte, páteční noc je vaše sváteční s krokodýlem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

mine. The one and only reason it's fun.

Jste dobře naladění, na vlnu Krokodýla, Jarek Hemala vám přeje hezký poslech. My teď budeme hrát vám všem, co nás ladíte, posloucháte v Břeclavi. Tam nás ladíte na 99,1 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc a užívejte. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Páteční krokodýlí pelíšek návalí dál, stále s vámi Jarek Hemala, pohodu, dobrou náladu vám všem přeji. Možná právě teď se ještě stále nacházíte v barech, hospůdkách, restauracích, což je dobře, užívejte si to a užívejte si tam s námi společně hit za hitem.

pomáhat. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Jarek je s vámi, krásný poslech, hezkou páteční noc. Dnes v rámci České republiky máme významný den, a to Den rodin. Jinak také máme Mezinárodní den rodiny i světově. Máme také Světový den proti mozkové mrtvici. Abyste viděli, čím zajímavý dnešní, tedy 15. květen byl a je. Teď ale přání krásné noci a užívejte hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlem do pelíšku.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý let.

Pranostika dnešního dne. Praví svatá Žofie, políčka často zalije, což se také samozřejmě stalo a stávat asi bude. No, moje babička vždycky říkala, pochcená žovka, jinak další pranostika také praví, Žofie vína upije. Tak pokud si dáváte dobrého vína, nechte si upět nikým, pěkně si ho vychutnávejte při hitech krokodýla. Znáš mě?

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Aj.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Krokodýl.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. ranní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Na vlně Krokodýl asi užíváte stále hit za hitem, to je dobře. My teď razíme i mezi naše nejmenší posluchače. Našich zlatíček jsme se zeptali v jedné z brněnských školek, co se dělá v posilovně.
1: V posilovně se učíme sport. Cvičí se tam. Posilovně se dělá to, třeba že si lehneš na něco a potom tam je taková tyč a tam jsou kulatý a ty to musíš zvednout, aby si měl svaly.
0: Tolik naše nejmenší posluchači, naše zlatíčka v jedné z brněnských školek. Teď už valíme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Krokodýl s vámi, Jarek přeje krásný poslech a máte chuť na pizzu, tak třeba i právě teď ji můžete získat. Ano, posloucháte Rádio Krokodýl a právě teď můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. Stačí nám napsat, kde právě Rádio Krokodýl posloucháte. Jste právě teďka ještě v kanceláři, jste někde ve skladu, v dílně, ve fabrice, v obchodě, někde, kde nás právě teď ladíte, napište nám, dejte nám vidět, krokohlídka může pak dorazit klidně i za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. Přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. A tak pište právě teď na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi. Možná právě u vás naše krokohlídka zazvoní telefonem a doveze vám skvělou pizzu z krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.